Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

God is a DJ. DJ.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: tady.
1: I když celý bledý.
0: Nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten grubý stok, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíra.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Vybraný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ráno přejeme. Je čtvrtek 6. srpna, tedy malý pátek, a máme pro vás připravené zprávy. Já nemám tady na tom mikrofonu.
2: No nemáš tam pod sklad, co pak já vím, kde máš? Kam jsi si zašantročil zase?
1: Tak ty jsi mi ji včera schovávala.
2: No ale ona tam není, tak kam jsi si přenesl?
1: To já nikde.
2: Dobře, tak zjistíme, prostě zavoláme Sherlocka Holmesa. Ne, počkej, ten už vlastně, ten už je v důchodu, že? Kdo teďka vyšetřuje závažné případy?
1: No teď kapitán Rada.
2: Co?
1: Kapitán Rada, to je ten policista z ordinace v Růžové zahradě.
2: Ale prosím tebe, no, to ještě běží ordinace.
1: No jistě, prosím tebe, běží. Okay. Tak nic, pojďme na počasí. Pozor si dávejte i dneska, protože oranžová výstraha je prodloužená. Český hydrometeorologický ústav ji prodloužil do dnešní 22. hodiny. Maximální teploty v Ostravě a okolí dneska od 34 do 37 stupňů Celsia. Bude jasno na večer, spíše polojasno.
0: Fresh zprávy.
2: Dobré ranko. 2 minuty po 6 i ode mě. I Moravskoslezský kraj pokračuje v modernizaci zdravotnické záchranné služby. Do provozu zamířilo 14 nových sanitek vybavených nejmodernější technikou. Nejvýraznější novinkou obnovy tohoto vozového parku je vybavení všech sanitních vozidel speciálními nosítky s elektronickým napájením a hydraulickým podvozkem. Moravskoslezští policisté odhalili mezinárodní gang podvodníků, kteří lákali lidi na pohádkové zisky, a to z kryptoměn. Falešní poradci s lámanou češtinou volali obětem z ukrajinského call centra a připravili Čechy o desítky až stovky milionů korun. Sportovní areál u Bělského lesa v Ostravě jeho má venkovní lezeckou stěnu, která vznikla díky participativnímu rozpočtu, měří 10 metrů a vyžádala si investici kolem 3 milionů korun. Doplňuje už fungující workoutové hřiště. Stěna je tedy určená pro lezení s vlastním vybavením a jištěním, lidé na ní mohou lézt zcela zdarma. Mezi potrestanými fotbalisty a funkcionáři v korupční kauze, která propukla během jara, je i současný útočník Baníku Ostrava, momentálně zraněný David Látal. Zraněný Látal si nezahraje 2 měsíce a dostali pokutu. Tolik zprávy a teď taky doprava.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Děkuji za pozvánku, Moni.
2: Nemáš za co.
1: Dobré ráno, a teď i doprava tady. Jo, já úplně nemám co říct, protože aktuálně v Ostravě, v metropoli a ani v kraji není hlášená žádná dopravní komplikace, která by vám na průjezdu bránila. Pozor, rozhodně, co vám může lehce bránit průjezdem, je Rudná ve směru na Opavu. Je to všechno svedeno do jednoho jízdního pruhu a teď v ranní špičce by tam mohl být malý problém, ale jinak musím teda konstatovat, že silničářům se ta Rudná daří opravovat poměrně rychle, jo? Takže je to fajn. Pozor si dávejte určitě, pokud pojedete těma hlavníma průtahama v Ostravě, to znamená křižovatka Nová Ves Vodárna, i tam byste mohli se chvilku postát, ale nic drastického. Jakékoliv další informace o tom, jak to jezdí nebo nejezdí, nám můžete po celé ráno a po celý den hlásit na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Kvíz na opak.
9: naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
9: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: 6.13, aktuální čas, dobré, pěkné ráno přejeme, Fresh Radio.
1: Ahoj, ahoj, včera prý zase padl rekord rekordu, to znamená, že jak jsme hlásili, že máme rekord, tak byl ještě včera o něco výše naměřený bod. Tak
0: 42 myslím někde.
1: To nebo... si myslím, že ne, myslím, že 41 něco.
0: Jedna něco,
1: jo.
0: No jako ale... skoro 42.
1: Jo, jo, no,
0: když
1: no,
0: by se to zaokrouhlilo, tak je to 42.
1: Jo, rozumím tvým myšlenkovým pochodům.
0: Mimochodem,
1: ale...
0: pozor, já bych chtěl říct, že oproti včerejší noci dneska v noci bylo o něco málo lépe, že my jsme nechali dneska v ložnici si otevřené okna a ráno se zbudím, bylo krásně. Bylo dobře, bylo fakt dobře.
1: Vidíš to, a já jsem se zbudila spocená, jak vůbec nechápu.
0: No to já taky. To...
1: Ale, no jo, mně se to většinou chvíru. Neděje, víš, já se budím v pohodě a já fakt jsem dneska byla...
0: Tak tomu se říká poluce, ne? Nebo jak se tomu...
1: Co se ptáš mě?
0: No já nevím, tak když se zbudíš jako nesuchá, tak
1: já se obávám, to... že to... No, oba myslíme úplně jiný problém, Honzi. Pohodě. Jsi z toho možná vyrostl.
0: Mimochodem, jaký byl včera tvůj výlet, Moni, do Vopavy?
1: A víš co, a to je dobré, to je fajn. Něco tam nakopni, nějakou muzikou nás dostaň do pohody a my bychom si mohli za pár minut udělat takovou modelovou situaci, kdy pojedeme vlakem.
0: Aha, jo,
1: pojedeme vlakem z trasy Opava do Ostravy Svinova.
0: Aha.
1: A ty bys mohl hrát pana průvodčího.
0: Jasně.
1: A nebo byla to teda paní, ale ty, klidně buď pán.
0: Já budu paní, ale já jsem chtěl být jako průvodčí kdysi.
1: Jo, tak jo, tak...
0: Takže jela jsi vlakem z Opavy a máš příběh. Dobře, tak jo, tak já nasazuji muziku, jo, která se jako hodí a čekáme na tvůj příběh.
1: Tak si počkej, kdo si počká, ten se dočká, tak nám to nějak včera řekli.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: On nespívá nebo co? Mládek...
1: Má čas, že?
0: Pátek a sobota.
1: Víš, že mu to neujede?
0: Kluci, zpívejte, ne? Tady měl být ten vtip v tom zpěvu.

A jenom stál, jo. No tak jo, hele, tak necháme to být, jsme zvědaví. Za chvilku si dáme celý příběh o tom, jak se včera jezdilo vlakem z Opavy

0: Dobré ráno, je 6 hodin a k tomu 20 minut. My jsme připraveni, já, Monika, Honza Pernický, Bon Appetit, Fresh Radio. A tak jako tak, co, už jedem?
1: Přesouváme se, jo? Ne, přesouváme se, bude.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: Nasedám do vlaku.
1: Myslím, že už jedem.
0: Tak počkej, tak jedem, už jedu, měním to, už jedu ve vlaku z Opavy do Ostravy a mám vystupovat na Svinově, jo? A projíždíme všechny možné stanice za Opavou, je krásně, koukám ven, je to moderní vlak, klimatizace jede, vedle mě sedí otec s dítětem, za mnou sedí otec s dítětem, prostě jedem.
1: Otec, klidně.
0: Otěcko, ne, on nebyl ze Slovenska, ale...
1: Otec, dítě,
0: ale
1: s bábetkou.
0: Byl tam s bábetkou. Tak co? No ale najednou.
1: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím, připravte se vaše jízdní doklady.
0: Zkontrolovali jsme se všichni, já jsem to měla v pořádku, pochopitelně.
1: Počkejte, paní, ukažte mi, vy máte, nezlobte se, vy máte studenta do 26 let.
0: Ale poslouchej, zase neimprovizuji, jo. Dala jsem o disku a lístek byl.
1: Jasně.
0: Jo?
1: Tak.
0: Tyjo, co je?
1: Vydržte, já se omlouvám, já zjistím. Víte, co, dál nepokračujeme, vážení cestující. Počkejte mi.
0: Já se bereš nějak z gruntu, jo? Ono, ale mělo to podobný postup.
1: My tak počkej, jsme... jedem, jo? Tak já teď jedem, tak... Vážení cestující, já se omlouvám, teda jako máme pravděpodobně technickou závadu na vlaku, vydržte chviličku, počkejte, nefunguje klimatizace. Mhm. Prosím vás, má tady někdo zdravotní problémy, zvládnete to? Paní, tak, dobrý den, paní, dobrý den, jste v pořádku, zvládnete to?
0: Jo, já jsem v pořádku,
1: chcete,
0: jo,
1: nějakou
0: pohodě,
1: vodu
0: pohodě.
1: Nebo něco?
0: Otevřete ty okna, ne? Tak, ale já nemůžu otevřít okna.
1: Já nemůžu otevřít okna, tady to nejde, tyhle vlaky jsou vybaveny klimatizací, tady nejdou otevírat okna. A paní, vy jste bílá jak stěna, jste v pohodě.
0: Já jsem byla úplně v klidu.
1: Komu tykáte? Nezlobte se, my si tykáme. My si netykáme teda.
0: Já myslím, že včera už jsme si tykali všichni. Tak jako,
1: chcete nějaký ručník, vím, že jste spocená úplně, nebo... A jedem.
0: Ale kdyby to bylo takhle, Honzi, tak by to bylo super, jo, v tvém podání. Ale my jsme fakt včera zastavili, byl to vlak z Opavy do Ostravy. Vlastně já jsem vystupovala na Svinově, jinak to mělo jet až do Návsí. Mm-hmm. A mezi Děhylovem a Ostravou Třebovicemi ten vlak nejprve zastavil z ničeho nic.
1: Ano.
0: Tak jsem si říkala, aha, tak protože svítil všechno, klimatizace jela, říkám, OK, tak možná třeba někoho bude jenom pouštět, že? Mm-hmm. Říkám, třeba. Pak ale zhasla světla, nápisy, klimatizace vypla a stáli jsme několik dlouhých minut, možná i 10-15. Mm-hmm. Pak začala obcházet paní průvodčí a říkala, že se pokouší nahodit zpátky vlak, ale
1: mašinu,
0: že je to přehřáté, ale no že to jo, prostě jako nereaguje. Jo? Čekali jsme nějakých dalších 15-20 minut. Mm-hmm. Teď vedle mě otec s dítětem byl perfektní, krásně ho zabavil, za náma mimino, přes uličku seděl člověk a říká, no ale já mám ale lístek na Pendolino, jo, navazuju, jedu do Prahy a ona, no tak to nějak jako vyřešíme, já vám všechno pozjišťuju, co potřebujete, když tak zabukujeme jako jiný vlak. A on říká, to bylo fakt vtipné, protože co jedu do Prahy, jak peněz jsem, tak to mám vždycky zpoždění, jo. A mělo mu to jet nějak 15-15 a bylo 15-10, ale fakt jsme měli zastávku od Svinova. A on říká, no a prosím vás, já nevím, tak třeba jako když už pojedeme třeba brzo nemá zpoždění to Pendolino? A ona se dívala a říká, no nemá, přijede na čas. On říkal, zrovna dneska na čas. Takže mu to ujelo, no ale my jsme si nepomohli sami. Musel pro nás přijet vlak ze Svinova, který nás jakoby odtáhnul.
1: Nepovídej.
0: Do toho Svinova. No. Tam nás všechny propustili jedním otvorem, protože vlak prostě stále nereagoval, takže my jsme museli jít do nejbližších dveří, které se otevřely.
1: Nekecej.
0: Jo. No, vypustili
1: tak to byl zážitek,
0: nás a hodinu ve vlaku.
1: Bez té klimatizace?
0: Dobro, já jsem to ustála třeba, ale byli lidi, vím, že tam pán nahoře se rozčiloval, že prostě potřebuje vzduch, jo, nebyl asi jediný, takže jako bylo to náročné, paní průvodčí nabízela vody, by nám pořád chodila, ptala se, jestli jsme jako v pohodě, jestli žijeme, no ale nedá se nic dělat, prostě 40, naše vlaky tamní nejsou zvyklé
1: na
0: takové teploty, jo, tak...
1: Obecně jako 40 už začínají mít problém s těmi teplotami, že?
0: Ne, a nebo my s něma, no. tak.
3: Sběrně na výstavní, ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: On je, Radim má takovou jako zbytečnou otázku, jo. Dobré ráno, One, nebylo by lepší vystoupit a dojít to na Svinov pěšky?
1: Prosím tě, nás to napadlo víceméně asi všechny, ale paní průvodčí...
0: Průvodkyně ne.
1: Přesně, ale to si tolik lidí plete, že i tam mi říkali, že na paní průvodkyně. A paní průvodčí nám jasně řekla, že nemůže.
0: Vyloučeno.
1: Kvůli předpisům vyloučila jasně. To, že vedle nás koluje opopovou strana a říká, že si to nelajzne, takže
0: já chci,
1: ne.
0: Já chci vlastně říct pozor, protože já byl zaměstnanec z dráhy jednu dobu a musím říct, že pravda je taková, že aby ty vůbec mohla vstoupit do kolejiště, kdekoliv, tak se jezdí na dvoudenní nebo možná denní kurzy do Prahy. Mm-hmm. Vím, že to, dělá se to v Praze hlavně. A normálně dostaneš průkaz, certifikát, že jsi proškolená k tomu vstupovat do kolejiště. A i když máš ten průkaz, tak i to má opravdu jako velké, ale velké podmínky. Musíš mít vestu, že jo, musíš mít jako, musí být fakt jako, no není to sranda.
1: No ale nestalo se mi to poprvé, jela jsem takhle z Prahy a my jsme z té Prahy do Ostravy jsme nabrali dvouhodinové zpoždění, tím, že jsme stáli hodinu v července. Mm-hmm. A jo, z ničeho nic jsme zastavili a stáli a pak jsme stáli druhou hodinu ve Studence. No, což je jako na dohled pomalu na Ostravu Svinov.
0: Červenka
1: a
0: Studenka.
1: Já už jsem taky byla zoufalá, stála jsem pořád jako v té uličce, už jsem pochodovala po tom vlaku. Mm. To byl ten, co byl nabitý, jel do Košic, takže tam nebylo jediné volné místo.
0: Já
1: jsem seděla v kupečku, vedle mě jeden pán, druhý pán, tak jsem tam byla jako párek mezi.
0: Slepice v kleci ještě ne. Ono jako tak. Vlaky, co jedou na Košice, to je zážitek.
1: No, to je, tak jsem fakt chodila už jako po tom vlaku a říká mi, prosím vás, já bydlím kousek, nebo relativně, já si někoho zavolám, pro ně přijede puste mě z toho vlaku. Jo, no. Teď jsme stáli fakt...
0: V té Studence a stáli jste u peronu.
1: Ne, právě ona říkala, nebo on říkal, já vás nemůžu pustit, my se potřebujeme dostat do stanice, tam teoreticky se můžeme pobavit,
0: ano,
1: ale
0: ano.
1: Prostě ne. No, a ne. Pak se to nějak podařilo, jsme se rozjeli a dojela jsem na Svinov, akorát já jsem tam tehdy měla být 0:30, myslím, a byla jsem tam 2:30. A to jsem fakt přemýšlela, jestli rovnou nepůjdu jako na raní, jo, jestli...
0: Do fabriky.
1: Rovnou nepůjdu moderovat už.
0: Teda jako musím říct, že ono to sklízí své výhody, jo, jezdit vlakem, minimálně tady u nás v Česku, protože Česká republika je jedna ze zemí na světě, která má opravdu jako nejrozšířenější a nejkvalitnější železnici. To je fakt jako, to je fakt. Ale teda někdy za ty nervy, no nevím, jestli to stojí.
1: No a zkoušela jsem dostat peníze zpátky, jako něco mi vrátili, ale ne plnou částku jízdenky, protože jsem se odvolávala, nezlobte se na mě, ale dvouhodinové zpoždění, to je jako trošku moc,
0: jo. To je vrchol.
1: A oni mi říkali, no ale to je vlak Praha jako Košice, tam dvouhodinové zpoždění je prostě jako...
0: Standard.
1: Akceptovatelné, já říkám... Dobře, pro mě teda ne, ale chápu, že myslíte další trasu, ale my jsme ho nabrali během trasy Ostrava-Praha, nebo Praha-Ostrava, jo? Mm-hmm. No ne, nedostala jsem Prahy zpátky.
0: Kolik jste vrátili?
1: Myslím, že mi vrátili, jestli to bylo kolem poloviny asi. Nevrátili mi celou částku, celou jízdenku, ale...
0: No, jako... oni asi je na čase asi... si koupit auto.
1: Pokoj, no, chudáci lidi.
0: Já tě to naučím. Spojka, plyn, jednička, dvojka, Uber.
1: Co to držíš v ruce, a to je tahák.
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: Blackpink je trošku jak Black Milk.
1: Na mě se líbila.
0: Ale ten styl je trošku jiný. Jako,
1: to jo, to
0: jako...
1: je, ale líbila se mi ta kooperace holek.
0: Je to bylo, počkej, jak se...
1: To byla,
0: jen
1: počkej.
0: Tvůj stín, ale chce modrý dým.
1: A to
0: nejsem
1: byla...
0: Nejsem si jistá.
1: Dnes už teda není, ale Helena Zeťová. Byla tam, myslím, Tereska Kernlová a Tereza Černuchová, která momentálně zpívá z Monkey Business. Jo, tak by to mělo být.
0: Jo, taky se mi to líbilo, no. A hlavně ta písnička s tím dýmem. Nejsem si jistá na vůně kopretění.
1: A ještě měli jednu, kterou já si teda pamatuju.
0: Taky vím, že byla ještě jedna jako...
1: Sedmkrát.
0: Jo, ano. Sedmkrát. Počkej, no ano.
1: Ale dej...
0: Já to musím pustit.
1: Ale prosím tebe, jak jsme se dostali od Blackpink k Black Milk.
0: No ale tak to, pozor, to byly taky obrovské hity. Black...
1: Tak já vím, já jsem v nich vyrůstala, ale člověče, že ty...
0: Tak já jsem na ní taky vyrůstal.
1: Ale blbost.
0: Jsme stejně staří skoro. Že tady lichotím a ty to jako vůbec nebereš
1: cítím potrát, tu ironii jako, v tom
0: ale, ale to není žádná ironie. Hele, mám to, Black Milk, sedmkrát to bylo.
1: Tak jo.
0: To je tvůj jukebox. Ale...
1: Dobře, ale jako holky byly v době, kdy ty jsi ještě ani nežil, prosím tě. Kdy jsi narodil, 2004, ne? Kdy
0: jak
1: 2004,
0: ty? 2002.
1: No tak to se zrovna, no tak jo, tak to jste se stvořili ve stejném roce.
0: To už dávno holky byly, tahle
1: no
0: písnička je z
1: pravda.
0: Roku 2009. Sedmkrát je z roku 2009.
1: No ale dali se dohromady v roce 2002.
0: A to jo, ale tak jako, ale jo, tvorba
1: to
0: jela.
1: Modrý dým, nebo promiň, modrý dým je z roku 2002.
0: No, ale, jo, ale,
1: a sedmkrát by podle mě mělo být hned chvilku na to.
0: Ale tvorba
1: ty,
0: jela.
1: Ty 2009, po mě kecáš, fuláš.
0: Tak tohle byl jukebox Monči Rudové. Jaký bude ten váš? Dejte vědět.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
0: Vidíte, že meze v kreativitě se nekladou. Můžete si klidně nechat zahrát něco od Black Milk nebo Blackpink. Tak co, jaký to byl ročník to sedmkrát?
1: Já si myslím, že 2-3. Ale
0: tady,
1: evidentně se s tebou nemá
0: tady
1: cenu se hádat.
0: Ty jak
1: prostě.
0: Ponožky.
1: Já říkám celou
0: Black
1: dobu.
0: Milk.
1: 2-2 vznikly, 2-2 byl modrý dým, tím to odstartovali a sedmkrát to mělo být hned potom, 2-3, podle mě maximálně.
0: V jakém roce vznikl? Vznikl. Tak, už mi to píše. Ajinko. No a co jako?
1: Jak co? Tak přečti to těch vygenerovala.
0: Na píseň sedmkrát do skupiny Black Milk vznikla a byla vydaná v roce 2003.
1: No tak teď popři, že jsi hackl ty. 2009.
0: Dobrý, tak za chvilku jukeboxy.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!
9: Bon

0: Energy Lady Gaga. Byste chtěli, tak třeba kdyby to mělo být jako přechýlené, jo, a měli bychom se bavit o české zpěvačce, tak by to byla Lady Gagová, nebo paní Gagová by klidně mohlo být, že?
1: Mohlo by.
2: Ale není, Honzíko.
0: Ale není, no, jasně.
3: Jukebox, Fresh Radio.
0: Ale jukeboxy jsou,
2: přesně,
0: jo?
2: Přesně, pojďme se věnovat něčemu, co je. A máme tady vaši hlasovku. Pojďme si ji dát, je taková jako rozverná, dobře...
0: Dobře naladěná,
2: jo,
0: dobře naladěná.
4: Dobře, ano. Zahrajete mi pioším to, co jsem chtěl minule. Hor, zimor, můj plán na čiš. Pro všechny, kteří jsou dneska strašně spokojení, že jsou v práci a nejradši by se na to všechno vy víte co, já se na to víte co, jupio.
2: Čau, prosím tě, kdo to byl?
0: To je Jakub.
2: To byl Kuba, jo.
0: To je Kuba, no.
4: Ne, jako já jsem jinak aj normální celkem, jo, ale při tom, co teďka u nás v práci vymýšlí, ještě k tomu o prázdninách, tak asi přestávám být normální a začínám být makor.
0: No, Jakub dneska asi úplně nemá svůj den. Já teď mimochodem, Moni, hledám na svém mikrofonu tu nálepku.
2: Kterou ocenění. Si dostám si já jsem si hned všimla, že ty... Ne, musíme ji najít někde
0: ty
2: prostě.
0: Ty jsi mi strhla ocenění, podle
2: ale, mě. Ale neboj, to jako proborem taky jsem si všimla, že ji tam nemáš.
0: No nic, Jakub si tedy přál něco, co není úplně tradiční věc v našem playlistu. To znamená, že bychom teď měli přepnout do polského jazyka, Moni, jo?
2: Do polského režimu.
0: Do polského režimu. Takže dobře jutro.
2: Jenom přepni.
0: Džičaj tě ještě raz smačněgo i šukám tě na pravde. Bardzo ládně vyslaně i Monika Dudovič a Jano Pečerič. Tak to bychom byli, ne, to ne, že? To bychom byli Monika Dudovič, že takové spíš jako chorvatské. Tak,
2: ne, můžeš klidně nechat Monika Dudovský.
0: Dudovský. Monika Dudovský a Janko Dudovský. No.
2: No a prosím tak, tě, to, co teda Kuba chtěl?
0: Můj plán na džiš, hory zmor.
2: Ok, tak jdem do toho.
0: Tak do překladu ještě mi řekni, co znamená můj plán na džiš.
2: Můj plán na dnešek.
0: Myslíš?
2: Nemyslím.
0: Že to je tak jednoduché? Myslíš,
2: nevím,
0: že nám Poláci
2: nevím.
0: Nechtějí tímhle zkázat něco jako něco více záludného?
2: Můj plán na život?
0: Třeba. Jaký je tvůj plán na život, Moni?
2: Tak jele, já mám...

0: Nízké cíle, respektive mě stačí ráno vstát a usmívat se a večer s úsměvem usnout.
1: No jo, no. Tak já těch pánů mám ještě trošku víc. No nic, tak Jakube, hrajeme ti to. Dobré ráno, přejeme i do polského pohraničí.
0: No, aleluja,
1: Třinci budou rozumět, tak posíláme to právě teď Horizmor. Můj plán na Džiš. Shroobox, Fresh Radio.

0: David Guetta a taky Usher. I will never be the same without you.
1: Without you, without you. Snad jste s někým, bez koho si ten den nemůžete představit a neumíte.
2: No a my si dáme počasí a zprávy, viď?
0: Počasí! To byla fistulka, co?
1: Počasí!
0: Počasí. Slyšela jsi?
1: Počasí!
0: Dobré ránko, přejeme 7.00 aktuálně. Pozor si dávejte, Český hydrometeorologický ústav vydal oranžovou výstrahu a prodloužil ji až do dnešní 22. hodiny. Dneska v maximech Ostrava a okolí 34 až 37 stupňů Celsia, bude jasno později odpoledne a na večer spíše oblačno. Pršet by ale dneska ještě nemělo, tak s tím počítejte. Na horách teploty kolem 32 stupňů Celsia.
1: Fresh zprávy. Zhruba za rok má být hotový nový rezidenční komplex v zadní části Stodolní ulice. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají s realizací druhého nadzemního podlaží, kde budou byty všech více než 130 bytů už je prodaných. Folklor z celého světa roztančí Ostravu. Festival bez hranic zve na 5 dnů hudby, tance i tradic, a to od 17. do 21. srpna. Do ulice na náměstí města zamíří soubory z Evropy, Asie, ale i Ameriky. Všechny hlavní programy jsou pro veřejnost zdarma. Mezi dobrou pojďme i mimo Ostravu a Skalicí, už mohou lidé opět bezpečně procházet po opravené lávce nad řekou Morávkou. Velká lávka přes řeku v Dobré prošla totiž celkovou rekonstrukcí. Mezi potrestanými fotbalisty a funkcionáři v korupční kauze, která propukla během jara, je taky současný útočník Baníku Ostrava David Látal. Mezi potrestanými je v současné době i tento muž, který je na... Oni zraněný, jsem chtěla jenom říct, nezahraje si 2 měsíce a dostal pokutu. A ty se mi tady nesmí, nebo si ty zprávy budeš dělat sám.
3: Promiň, já se omlouvám.
1: Jo, jak tady člověk má pracovat, jako v to je úroveň tady. Pravě.
3: Tak pojď, dej to ještě jednou, jestli chceš.
1: Ne, tak myslím, že to, myslím, že to pochopili, jo. Prostě David Látal, jo. Potrestaný,
3: teď si nehraje,
1: protože je, ale prosím tebe, je zraněný a dostali pokutku. To je vlastně jak celková zpráva, no, co jsme chtěli říct, jako kompletní. A teď pojď na dopravu.
3: Mohu?
1: Musíš. Zprávy. Fresh zprávy.
0: Doprava. Doprava. Tak snad jsi naštvaná na mě, no tak co? Tak...
1: Ale dnes a denně je to už jako...
0: To už je rutina. Dobré ráno. Taky na silnice opatrní buďte, pokud cestujete zrovna teď po Rudné. U Hornbachu směrem na Vítkovice se totiž srazilo nákladní auto s osobním. Stojí to rozhodně z toho směru právě na Vítkovice a postojíte si, pokud teda tam policie ještě není. Pokud máte čerstvé informace o tom, jak to na Rudné vypadá, prosím dejte vědět. Telefon a WhatsApp 77337 103 6. Šťastnou cestu.
4: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
9: Vyhrávej skvělé ceny!
6: Bon appetit!

0: Dobré ráno, přejeme, je se Romanina k tomu 12 minut vyspinkaní do
1: Růžkova. Dobré ráno, Ivo, jo. Dobré ráno, Alenko.
0: A adekvátně jste dobré se oblékli, ráno, nastupujete holky do své oblíbené tramvaje, která vám jede tak, jak každé ráno. Ahoj,
1: ano, 7.24, ahoj.
0: Tak co dneska, čau?
1: Karle, ty dneska jedeš tramvají a proč?
0: No jako moment, takhle to zase jako nefunguje. Jo?
1: Aha, jo, tak.
0: To je takové jako tiché, čau, co já, jo, dobrý. Vyspaná,
1: no, to Karla jsme potkali v olomoucké tramvaji.
0: Jo, takhle, tak tam,
1: oni v Olomoucu to mají trošku jinak.
0: Tam
1: oni
0: jsou božlivější.
1: Oni
0: jo,
1: jsou hučnější trošku, jo. Proč o tom mluvím? Pozor, vyšla statistika o tom, jak jsou české městské hromadné podniky vybavené klimatizací napříč celou republikou. Máme tady 12 míst, 12 umístění a já se tě, Moni, nekoukej do toho hlavně teď. Vypni to, ty to vypni.
0: Pardon.
1: Já se tě chci zeptat, kdo je podle tebe na místě prvním a kdo je podle tebe na místě druhém a třetím.
0: Dobře, ale na co se mě ptáš? Jako
1: no,
0: jak zní ta otázka?
1: Abych ti to dobře, tak ještě jednou to řeknu, jo? Pro ty, co neposlouchali,
0: ano,
1: stejně
0: si,
1: jako Monča.
0: Ne, ty jsi řekl, tak jako musíš být konkrétní, dobře, že se budeme bavit o městech a klimatizacích.
1: Tak vybavenost,
0: ale co chceš
1: vědět, takhle, ale vybavenost klimatizací ve voze, jakémkoliv,
0: chápu,
1: autobuse, tramvaji, metra, trolejbusu napříč Českou republikou.
0: Rozumím, mama mia, ale ano, ptáš se mě na to, na co? Kde je jako nejchladněji, nebo
1: kde jsou ty vozy
0: funguje
1: 100% vybaveny? No na procenta. Procenta, ale vozového parku vybaveností klimatizace.
0: Takže počkej, tam, kde je mi nejvíce jako dobře, kde se schladím, nebo co je, chceš
1: to
0: vědět?
1: Není, mě by nenapadlo, že tohle budu řešit s tebou, Moni, teď máš titul.
0: Ale já nevím, co chceš po mně vědět.
1: Poslouchej dobře, než se k tomu dostane, protože bude písnička, my už to nemůžeme udělat v jednom stupu, to nejde. Máme tady statistiku o tom, která města v České republice si vedou, jo, v tom, že mají klimatizovaný vozový park.
0: Ano, ale jakože mají nejvíce těch tramvají s tou klimatizací.
1: Nejen jako tramvají, celý vozový park.
0: Dobře, to
1: je
0: to bylo
1: trolejbus, jako autobus, tramvaj, metro.
0: Dobře, takže, no dobrý, tak já nevím, tak Praha.
1: Ty neurážej se. A co Praha?
0: Jsi chtěl první tři místa, tak ti říkám Praha, Brno, Ostrava.
1: A kdo je první?
0: Praha. Ne?
1: A Ostrava je jako třetí,
0: jako
1: jo?
0: Jako třetí. A nebo jinak. Ostrava, Brno, Praha. Ne, Ostrava, Praha, Brno.
1: A kdo je první?
0: Ostrava v tomhle případě. To je jedno, prostě
1: prosím
0: víš
1: vás,
0: to, dej tam něco a pak tak to řekni tak, jak to má být, než
1: buďte tak hodní a teď si frešáci tipněte i vy, protože já věřím, že to chápete.
0: Ale řekni tu otázku pořádně a pořád nevím, co po
1: mně chceš. Takže ptáme se na vybavenost klimatizací vozového parku hromadných
0: ale
1: městských podniků.
0: Ale jako co vybavenost? No to není otázka, to je
1: kolik procent vozového parku je vybaveno klimatizací? Tak.
0: V tom daném městě nebo obecně?
1: Jo. Ve všech městech hromadné dopravy napříč Českou republikou.
0: Podívej se, já jsem měla, jako dobře, měla jsem červený titul na vysoké škole.
1: No a
0: uznávám, že dneska to dávají úplně každému.
1: Já ho nemám.
0: Ale stejně pořád nevím moc, co kde. Takže jestli vy jste to pochopili, já se ráda nechám jako přiučit.
1: Tak prosím tě, naposledy, protože už začíná zpívat tedy svým. Ptáme se na procentuální vybavenost klimatizace městských hromadných podniků ve
0: takže
1: svých vozových
0: podnik, co?
1: Parků.
0: Třeba napíšou Brno 12%, třeba, jo? Nebo
1: tak, takže 12%,
0: no,
1: tak, že 12% vozového parku městské hromadné dopravy v Brně je vybaveno klimatizací.
0: A podle mě je třeba na třetím místě, ty chtěli místa, jo? Nebo tak jsi to chtěl, nebo co jako?
1: Ano,
0: no,
1: ano,
0: dobrý,
1: máme 12 políček, 12 míst, jo?
0: Já si teda myslím, že to zbytečně složité tak na ráno tohle řešit, ale jak chceš, jako,
1: ne, vy to zvládnete.
0: Co já vím, já mám jenom vysokou.
1: Protože dneska bez klimatizace se prostě nedá jet hromadnou dopravou, jo? Tak si tipněte si, jak na tom třeba jsme my tady v Ostravě.
0: No, jestli to řídí taková lopat, jako my. Tak.

0: Pro velký úspěch zůstáváme u tématu Fresh Radio Bon Appetit, klimatizace a městská hromadná doprava.
1: Radim by tě chtěl vysvětlit, jak to teda vlastně je, jo?
0: Radime, buď tak.
2: Hele, body, co na tom sakra necháveš? Prostě se ptá, které z českých měst má nejvíce, jak to říct za první, nejvíce autobusů, trolejbusů, tramvají, MHDčka s klimatizací.
0: Je
2: ta otázka.
1: That's too easy.
0: Tak já ti teda, milý Radime, děkuju, že jsi mi to tak odborně vysvětlil. Úplně, že ses vůbec nezapotil u toho.
1: Stejně jako já, hele.
0: Inteligente.
1: Prosím tě, už chápeš to, jak to celé myslím?
0: Já samozřejmě chápu, jak to celé myslíš.
1: Děkuji.
0: A řekneš nějaký výjezd z toho?
1: No, až mi ty řekneš podle tebe, jaké první tři místa jsou obsazeny.
0: Ty kokso, teď jsem ti to říkala.
1: No, ale tak já nevím, co platí. Ty jednou místo, řekneš tak, pak jinak.
0: Dobře,
1: jo.
0: Ostrava, první místo, obsazenost a vybavenost klimatizovaných jednotek městské hromadné dopravy 56%.
1: To nemusíš ty procenta, řekni první, druhé, třetí místo.
0: Ty kokso, takže Ostrava, Praha, Brno.
1: Takže Ostrava je první, Praha je druhá, Brno je třetí.
0: Jo, a pojď už na to, jak to má být.
1: Místo 12. Olomouc.
0: Teď po mě první tři města, řečíme to.
1: Jo, jedeme odzadu. Místo 12.
0: Olomouc. Gratulujem.
1: Pouze 19%.
0: Dobře, jedem dál.
1: Místo 11. je Liberec.
0: OK,
1: 37%.
0: No, nádherná, dobrá práce.
1: 10. místo, to je překvapení, jo, docela, protože to bych čekal, že jako na tomto město bude
0: lépe.
1: Ty zrychli
0: to.
1: Plzeň 46%.
0: OK.
1: Místo 9. Ústí nad Labem. 53%.
0: Cože?
1: Je to tak? Místo 8. a to budeš nemile překvapená. 8. místo Praha.
0: Dobře.
1: 53%.
0: Ale tak asi to snesu.
1: No. 7. místo. Brno.
0: Dobře, taky to snesu.
1: 57%.
0: Tady vidíš, že jim přeju, jo?
1: No, přeješ jim dost právě. 6. místo Jihlava, 60%.
0: OK.
1: Místo 5. Hradec Králové, 67%. 6-7.
0: OK, jo.
1: Místo 4. České Budějovice, 76%. Dámy a pánové, jdeme na první tři místa. Připravená, Moni?
0: Já jsem připravená.
1: Místo 3. z 81% klimatizovaných vozů je město Pardubice.
0: Dobře, gratuluju Pardubicím.
1: Místo 2. 87%. Tipni si.
0: Ne, my budeme první.
1: Místo 2. 87% Zlín.
0: Ano!
1: Dámy a pánové, a pozor, je tady místo první.
0: A Ostrava.
1: Tak, moc se neraduj. Počkej. 100% klimatizovaných vozů. Místo
0: ale
1: první.
0: To já nemůžu ti věřit.
1: Karlovy Vary.
0: Aha, jako počkej, že my tam vůbec nejsme, jo?
1: Ne.
0: To si dáš srandu.
1: Ostrava se do tohoto žebříčku bohužel nedostala.
0: Ale běž.
1: Je to tak. Je to tak.
0: Já normálně jsem myslela, že mi taková blbost, co Prvník vyhrabal, nemůže zasáhnout, ale já jsem fakt teďka normálně.
1: Jsi zasažená.
0: Ne, mě to fakt mrzí.
1: No, je to tak? Bohužel neexistuje žádný oficiální průzkum toho, kolik má Ostrava a konkrétně dopravní podnik Ostravy procent klimatizovaných
0: Dobře.
1: Vozů, ale podle nějakých jako statistik by se jednalo něco kolem 40-50%, i tak to není moc,
0: takže i tak.
1: Protože pořád je stále dost vozů a zejména autobusů a starých tramvají, které prostě klimatizaci ve voze nemají.
0: A kdože to vyhrál ještě? No, já jsem jak schválně neposlouchala z toho trucu.
1: No, Moni, se 100%, se 100%, to znamená celý vozový park je klimatizovaný,
0: já
1: vyhrál dopravní podnik
0: no?
1: Karlových Varek.
0: Karle Varle, okej, okay, tak jo, no. Už tam nepojedu.
1: A přitom by ti tam nebylo vedro, Moni. Dobré ráno, na Freshi přejeme, je 7 hodin 24 minut, to je aktuální čas, čtvrtek 6. srpna, za chvilku pokračujeme dále a nabídneme vám třeba nového Rehaba, kterého mimochodem v českém éteru hrajeme jako úplně první. Může být?
0: Musí být.
1: Tak buďte s námi, za chvilku pokračujeme, dobré ráno.
0: Aspoň něčem jsme.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: vyjadřovat stručně a věcně tady během rána.
1: Kvíz naopak za chvíli.
0: Aha, přesně. Stručně, věcně a krátce, jak jsem pochopila. Hrajeme o poukaz do rezortu Golf Park Hodka. Má cenu 2000 korun a vítěze poznáme zítra během kvízu naopak.
1: Dát si tam můžete jednak golf, ale taky třeba i tu dvojku můžete utratit v tamní restauraci, kde si opravdu pochutnáte na specialitách, které tam vaří. Co tam třeba vaří tento týden?
0: Jo, počkej, ty chceš já
1: no, tak ty máš
0: se
1: vždycky
0: nabourám.
1: Meníčka a jídelníčky
0: jako
1: všech restaurací v okolí, tak já mě by...
0: Jsi, ale jakože to vím z hlavy, jo.
1: No, ale mě by zajímalo, co mají tento týden v golf parku, co?
0: No, tak co by ne, tak se mrkneme. A co je dneska za den? Čtvrtek.
1: Dnes je čtvrtek 6. srpna.
0: Tak já budu říkat, Čočkovou by si zdal?
1: Jasně.
0: Já taky, mám ráda tu polívku.
1: Jo.
0: Teď, co bys chtěl raději, jo? Smažené plněné kuřecí prso, plněné šunkou, sýrem a bramborové pyré, nebo cheeseburger s ranolkama a chorizo mayo?
1: Obojí. Já bych si dal obojí.
0: Musíš si vybrat.
1: Nejde to.
0: Nejde.
1: Ne.
0: Říkáš, že je to složitá životní situace,
1: tohle
0: jo?
1: Tohle je velmi složitá. Tohle, kdyby byla moje křižovatka, tak já prostě nejdu dál.
0: Mm-hmm. Tak v tom případě ti doporučuji vykašlat se na to dneska. Je to moc náročné a zajít si třeba zítra. Možná to pro tebe dopadne líp, protože zítra, a to zas miluju taky, to je Valašská kyselica.
1: Aha.
0: A pak by ses musel rozhodnout, jestli si dáš hovězí na houbách s rýží jasmínovou, anebo zapekanou cuketu s drcenými rajčaty, lilkem a bulgurem.
1: Jejda, no.
0: No tak tady víš, ne, jasně.
1: Tak tady asi víme, no.
0: No vidíš
1: tady
0: víme. Takže pro tebe
1: takže
0: bude jednodušší pojedu
1: raději zítra, jo, no, jasně. Tak ale vy můžete klidně o víkendu, to už necháme na vás, kvíz naopak bude a bude za chvilku. Jakmile zazní signál, rozhodně nečekejte vůbec na nic, vemte telefon do ruky a volejte, protože právě vy můžete zítra dvojku do golfparku vyhrát. Jednoduché, easy, držíme palce, za chviličku pokračujeme. Dobré ráno.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
3: Bon appetit. Monika Dudová a

0: jsme vlastně zvědaví, jestli se nám dneska znova dovolá Michael, aby si napravil včerejší reputaci, že?
1: Ano, mu to nevyšlo, že jo, včera.
0: Nevyšlo, no, nevyšlo.
1: 7733716, linka je odblokována, volat můžete právě teď. Je tady kvíz, naopak a hrajeme o 2000 korun do Golf Park Lhotka, kde kromě golfu se můžete i dobře najíst.
0: A třeba pro mě,
1: hele, třeba pro mě by ta dvojka byla rozhodně na jídlo, jako 100%.
0: A myslíš, že by ti stačila, Honzíku?
1: No, když bych šel sám, tak možná jo.
0: No, kdybych vynechal večeři, tak jenom na oběd snad, jo.
1: Tak co, kdo si zahraje poslední kvíz naopak tento týden? Kdo to bude? Telefon ještě jednou opakujeme do studia 77337 136.
0: Tak co, bude něco nebo nebude nic? Dejme tomu, že jsme vás včera vyděsili. Co? Vyděsili?
1: Halo?
0: Halo? Vyděsili, halo, halo,
1: halo, halo. No ale tak to je divné, měli bychom se slyšet. Halo, slyšíme
0: se,
1: halo, halo.
0: Tak mrtí se, jestli je správně přepojený mobil, halo.
1: Tady bude chyba na straně dodavatele. Tady není chyba u nás. Halo, tady je Fresh Radio. No. Dobré ráno, tady je Fresh Radio, slyšíme se.
2: Dobré ráno, tady Vojta.
0: Dobré ráno, Vojto, ahoj.
1: Vojto, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Odkud voláš?
2: Z práce.
0: Ok, my taky překvapivě.
1: A kde se nachází, kde se nachází tvá práce?
0: Centrum Ostravy.
2: To já úplně nemůžu říct, ale je to stejná práce, jako tam, kde volal můj kolega včera.
1: Ty pracuješ u nějaké rozvědky nebo něco?
2: Ten můj kolega ze včerejška, co volal, tak je úplně stejná práce.
0: Jako Michael, jo? Vy se znáte.
2: Ano, ano.
0: Ty, a já si normálně nejsem jistá, že stihl říct, že odkud volá. Myslím, že byl tajemný, nebyl? Říkal to?
1: No tak počkej, ale tak to je zvláštní, jako tak. A co děláte za práci, kluci? To, jako, to by mě zajímalo.
2: My pracujeme ve velkém vedru a proto furt voláme jak...
0: Jasně, ve velkém vedru. Tak jo, tak necháme to být, asi máte své důvody.
2: Jo, jo.
0: Nicméně, teď se připrav 10 otázek a potřebujeme, aby si říkal špatné odpovědi. Jo?
2: Jo, dobře, zkusím.
0: Tak jo.
1: Tak my ti držíme palce. Pojďme na to, pokud jsi připraven, řekni, jsem připraven.
2: Tak jsem připraven.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Kolik lístků má 4 lístek?
2: 650.
0: Dobře, dobře ty. Koho léčí pediatr?
2: Psi.
0: Dobře.
1: Co je to dům?
2: Ještě jedno, prosím.
1: Co je to dům?
2: Auto.
0: Aktuálně jaké roční období?
2: Zima.
0: Dobře.
1: Mňouká pes nebo kočka?
2: Pes.
0: Co je více? 4+4 nebo 1×7?
2: Co je více? 1×7.
0: Perfektní.
1: Kde žije mořská hvězdice?
2: Na baraku.
0: Medvídek Pů má rád med anebo tvarušky?
2: Čokoládu.
0: Okay.
1: Čokoládu. Kolik slabik má slovo historie?
2: 632.
0: Doplně. Kovářova kobyla chodí?
2: Neznám, nevím kam.
0: Máme to, 10. otázka do mana.
2: Super.
0: Tentokrát to pánové čaplo, takže Vojtu s velkou radostí připisujeme do velkého pátečního finále. Ty buď na telefonu zítra touhle dobou, protože...
2: Budu. A můžeš někoho pozdravit?
0: No, můžeš někoho pozdravit.
2: Jo, tak jo. Já bych chtěl pozdravit svoji ženu a malého.
0: A malého kterého?
1: Toho tvého?
0: Klidně můžeš říct jméno.
2: Jo, tak jo, tak děkuju.
0: Tak se měj, Vojťo.
1: Posokej, Vojťo, moment, prosím, ne, počkej, ne, tak takhle jednoduché to mít, synku, nebudeš. Jak se jmenuje tvoje žena?
2: To já nemůžu říct, to já bych už řekl moc.
1: Ty poslouchej.
2: Pokud jsi jednou dělal ostudu, tak to radši říkat nebudu.
1: No poslouchej, ty. Moment. Jako, tak jako říkám, kdo to může být, víš?
0: Jestli to nějaká celebrita, že jo?
1: To není, Vojta. Vojta Dick to může být?
0: No v tom případě
2: no,
0: chápu,
2: to
0: že by... No ale chápu, že by zdravil toho malého, to by jako rozumím.
2: Jo, to by dělo blbě, jaj Maria, to je hrozné.
1: No, Vojta Kotek?
0: Vojta Kotek ne.
1: To ne, tam nesedí hlas?
2: Ty brud, jo, teďka bych

0: tak velkého, ale to nebylo tak.
1: Pohodě, ale dívej se, Vojti, ani toho, ani syna, nebo toho malého nám neprozradíš jméno?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ne.
1: Tak asi to, Honzi, nechme, prostě nejsme vyvolení, no, zjistit.
0: No. Víte, něco by se do jeho ruska přesně nemělo, že jo.
2: Dobře, Vojto, tak my ti děkujeme, to bylo velmi vyčerpávající a my si musíme dát zase pauzu, abychom nabrali sílu po tomhle vstupu.
0: Teď jste neslyšel zítra... vůbec, my tady máme asi nějaký špatný signál.
2: No,
0: tady.
2: To nevadí, ale... to nevadí, no. Už se to ztrácí stejně, jo, takže už to utneme, buď zítra na telefonu. Třeba zítra ti zavoláme a to velké finále o dvojku do golfparku vyhraješ, jo?
0: Tak. Jo, tak pro jistotu, když tak volejte trošku díl, já budu řídit. Tak...
2: Jo.
1: Jasně. signál
2: se ztrácí.
0: Jo, no, díky.
2: Nazdar, čau.
0: Ahoj.
2: A už je pryč, no, jo, to mě mrzí.
3: Kvíz naopak.
2: Tak kvíz naopak tento týden úspěšně za námi. Zítra velké finále a uvidíme, kdo se dostane do golfparku Lhotka a utratí své 2000. Držíme palce. A teď už Bakrmat. One day. Fresh Radio. A Monika a Honza. Dobré ráno přejeme. Ahoj.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. I have a dream that one day on the red hill.

0: 8 hodin. Dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Mně teď došlo, že... Budete se mi strašně smát, podle mě, ale minulou hodinu a málem i tuhle hodinu bych vám tady předčítal počasí, jaké je v Zagrebu, v hlavním městě Chorvatska. My jsme tady totiž s Mončou probírali 2 hodiny zpátky, kolik stupňů je právě v Zagrebu. Pamatuješ si to? Mimo éter to bylo. Poslouchali jsme jedno rádio a mimo éter říkám, kolik tam mají stupňů. Hledali jsme adresu.
3: Ano.
0: No a já jsem tedy tu minulou hodinu v 7 jsem četl zprávy o počasí ze Zagrebu, ne ostravské.
3: To si děláš srandu,
0: ne? Ne, vážně. A teď jsem to chtěl udělat znova. Ale co vlastně jakoby... V čem je rozdíl? No prakticky v ničem. Jenom v tom, že u nás bude potom později odpoledne spíše oblačno. Maximální teploty je dneska 34 až 37 stupňů Celsia. To už je ta ostravská předpověď. Oranžová výstraha byla dnes posunuta až do 21. hodiny. S tím počítejte. Aha. Během dne jasno a později tedy skoro oblačno. Jo? No a to je tak jako nějak všechno zhruba.
3: No, asi tak.
0: Tak pardon.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Dobré ránko teda přejeme. Moravsko-slezští policisté odhalili mezinárodní gang podvodníků, kteří lákali lidi na pohádkové zisky z kryptoměn. Falešní poradci s lámanou češtinou volali by obětem z ukrajinského call centra a připravili Čechy o desítky až stovky milionů korun. I Moravsko-slezský kraj pokračuje v modernizaci zdravotnické záchranné služby. Do provozu zamířilo 14 nových sanitek vybavených nejmodernější technikou. Nejvýraznější novinkou tohoto vozového parku je vybavení všech sanitních vozidel speciálními nosítky s elektrickým napájením a také hydraulickým podvozkem. Sportovní areál u Bělského lesa. Ostravě jeho má venkovní lezeckou stěnu, která vznikla díky participativnímu rozpočtu. Měří 10 metrů a vyžádala si investici kolem 3 milionů korun. Doplňuje už fungující workoutové hřiště. Stěna je určená pro lezení s vlastním vybavením a jištěním a lidé na ní mohou lézt zdarma. Mezi potrestanými fotbalisty a funkcionáři v korupční kauze, která propukla během jara, je i současný útočník Baníku Ostrava David Látal. Zraněný Látal si nezahraje 2 měsíce a dostali pokutu. Tolik zprávy, teď zprávy. Doprava.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, přejeme také na silnice. 3 minuty po 8 hodině si dávejte pozor na trase Kuchelná Píšť. Hned za Kuchelnou je totiž za první zatáčkou náklad dřeva. Omezený směr v jednom pruhu, počítejte, že se můžete zdržet, stejně tak si dávejte pozor v Ludgeřovicích. U Volného měří černý Superb s radarem a stejně tak si dávejte pozor v Ostravě u Vítkovického hřbitova, kde také policie stojí s radarem, tak aby vás to zbytečně při čtvrtku nestálo hodně peněz. Další informace o tom, jak to na cestách vypadá, nám posílejte na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: poslouchej, když je čtvrtek, což ty máš vždycky malý pátek, tak ty už většinou víš, jak bude vypadat tvůj víkend.
1: Krásně.
0: Jo? Tak dobře, jak bude vypadat tvůj víkend současný?
1: No, tak já si zajdu na pivo.
0: Jo?
1: Nějaký jako výlet jsme plánovali s ženou.
0: Jak ale... jako s ženou? Myslíš přítelkyní?
1: No, s přítelkyní.
0: Tak stihlo ženit nebo
1: ale
0: co?
1: Ale ona je žena. Tohle ona je sice přítelkyně.
0: Já dneska je to jako rozporuplné téma.
1: Ne, je to, žena se vším všudy s velkým š.
0: Já nechceš, prosím tě, vyvést třeba směr Vendrině, sobotu, teď 8. je tam My Day, takový jako kulturní a společenský a zároveň hlavně sportovní festák. My jsme o tom mluvili v rámci rozhovoru, tady k Romanovi přišla právě Kateřina, která zvala. A je to jako pro děti i pro dospěláky, kromě toho je tam kulturní program, takže dobrý catering, ale nějaké koncerty, DJské, hvězdy a tak. Nechceš?
1: Aby to byla správná reklama, tak řeknu, to zní skvěle, já ji vezmu,
0: jako, děkuji
1: ti.
0: Já to nemyslím jako reklamu, ale letos je to zaměřené na zimní sporty, tak možná...
1: No o to lepší, protože bychom se aspoň skladili, že jo?
0: No, jako zimní sporty v letním podání, takže bys co, se trošku blízknul u ní a...
1: Aleš Bruna napsáno, on tam bude?
0: To já nevím, já jsem s Aleškem nemluvila, proč?
1: Ten teda ležete všude, že?
0: Ibiza nebo Vendrině.
1: Hele, My Day Vendrině zní dobře, děkuju, podívám se na to. A Timone, jaký máš plány na víkend, co?
0: Mhm, jo, já budu pracovat tenhle víkend i ten další.
1: Ale,
0: jo,
1: prosím
0: tak, víš, jak
1: tebe.
0: Akcičky a městské akce.
1: No a kde budeš a mít městskou
0: obce,
1: akci, kde?
0: Budu jí mít tady kousek, jako na Opavsku někde.
1: Tak to řekni, no,
0: ale
1: to
0: jestli
1: je tajné,
0: chceš, tak
1: co?
0: Ale fakt, že bych mohla pozvat na Dny obce Chlebičov.
1: No.
0: To zrovna bude příští víkend, sobota a neděle. A v sobotu tam bude vystupovat jako hlavní hvězda dvojice Slza.
1: No, nepovídej.
0: No, povídám, chtěl jsi to vědět, tak tady
1: Slza.
0: To máš. Jo, a nejlepší mě tam hrozně baví jejich catering, o který se starají místní jako spolky. A to je ta správná vesnická akce, jo. Vybombený velký, třeba jako bramborák, jo, langoš.
1: Poctivý
0: teď
1: bramborák,
0: poctivě,
1: co?
0: Přesně, poctivě míchačky, teď jo, pivo, že?
1: Tak
0: za
1: hele,
0: solidní prachy.
1: Já teda jako vůbec nevím sice, kde je Chlebičov. Vím, že to je někde na Opavsku, to vím,
0: na Opavsku,
1: ale
0: jo,
1: nikdy
0: jo.
1: Jsem tam podle mě nebyl. Ale teda, když tam bude Slza, tak to já bych rád přijel. Já mám jako, takhle, no ono se mi jako často lidi za to smějí, za můj hudební názor, jo. Ale já mám Slzu moc rád, jo.
0: Takže Lukáše a Petra znáš dokonce?
1: Jednou jsem je už uváděl, ano, vím, ano.
0: Jo, jednou si uváděl, no tak to už máte opravdu jako
1: to
0: vztah.
1: To je hluboký vztah, já bych si troufal říct, že s Petrem jsme dokonce přátelé. Jo, je to, řekl bych, je to přátelství,
0: okay,
1: Moni.
0: Tak doraž, prosím tě, jo.
1: Tohle je písnička Spolu, ta se ve mně jako dost podepsala, já ji mám moc rád. Tajně si myslím, že jí Petr složil jako kvůli mně, jo. Když jsme ti přátelé.
0: Všímáš si, že já tak tě mlčím?
1: Jo, souhlasíš totiž.
0: Já myslím, že už jsem dneska do tebe jela dost.
1: A můžu to nechat?
0: Já nevím, jak velký vztah máš s tím teď nevím, s kterým s tím Petrem, tak si to vyhodnoť, no, ale já myslím, že jako víme všichni, kdo
1: tak,
0: co je
1: tak
0: Slza.
1: Do refrénu bych to nechal, ať jako pochopíte,
0: jestli
1: co...
0: Jestli je o tobě, no,
1: já to mám jako rád, no, já to mám rád. To je o mém životním příběhu, jo.
0: Jo, tak ukáž.

0: písnička, co? Tady sedíš a máš, ty máš, Moni, ty máš skleněné oči. No máš?
1: Dojalo mi to.
0: No máš, ale fakt. A co ti teď dojalo? To mě zajímá, jestli to je za písnička, nebo třeba já s mým příběhem?
1: Mě dojímá.
0: Můj příběh. No.
1: Jak ty se dostal do rádia, to je příběh, čověče. Já bych to prožívala dnes za den.
0: Nic, tak tohle je Petr Lexa a skupina Saza, Chlebičov, pozvánka byla jasná, zve vás teda i na My Day. Každopádně, co se jako dá říct, že víkendy, od těch se nudit nebudete, minimálně ne s námi.
1: Ne. Co víkend, tak kupecka, tak se mějte krásně, pište básně.
0: Ty už jdeš, nebo co?
1: Jo, přesně, děkuju ti.
0: Počkej, výborně. Ještě máme 3/4 hodiny spolu.
1: Ještě spolu, takové dary dneska.
0: Ještě budeme tady spolu, u jednoho stolu.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: svátek, jsem se teď...
1: Tady jste pochopili jasně, když moderátor je v pasti, jo, a neví, co dál říct, což se teď ukázalo na
0: Zíkovi,
1: pak se řeší tři zásadní věci, kterého je, kolik je hodin a kdo má dneska svátek.
0: Tak to
1: a
0: dej,
1: dneska
0: pojď.
1: Má svátek Oldřiška.
0: Ale to je krásné české.
1: Ne, teď se vypadá, že smím tomu jménu, ne, Oldřiška je krásné jméno. Já bych teda žádnou Oldřičku neznám.
0: České jméno, ale já bych tak dceru nepojmenoval. Hane, Oldřiška je německého původu dokonce.
1: No, Oldřiška, jako miminko Oldřiška, to je jako těžké. To je jako, víš jak, to jako miminko Oldřiška.
0: Je to to se nehodí, ale
1: to
0: prosím vás. To
1: bych se rodit už ve vyšším věku až. Ale já tě někdy tak je.
0: Já bych chtěl jenom k tomu dnešnímu dni. Dneska je 6.8. Dneska totiž je den svěžího dechu. A prosím vás, pokud teď sedíte v kanceláři a máte vedle sebe kolegu, otestujte, jestli má svěží dech. Jaký má dech? My to teď s Mončou jdeme otestovat taky. Začneš ty nebo já?
1: Začneš ty.
0: No, že já na tebe dýchnu, jo?
1: Jo, přesně tak. A vy nám dejte vidět, jak si pochodili vaši kolegové, respektive jak si stojí. Pokud se neozvete, je nám jasné, že to nedopadlo dobře už.
0: Tak já jdu k tobě, jo?
1: Ne, Honzíku, teď jako podívej se, já se na to, počkej, běž k tomu, já se na to potřebuji jako připravit. Jo.
0: Ty jsi mě normálně odsunula, ale, jo, ale já mám svěží dech. Tak...
1: Ale je čas na povinný ale... reklamní výsek.
0: Ne, počkej, tak jako, tak se neboj, ne?
1: Ne, opravdu.
0: Ty máš strach, že my jsme smrdí z pusy?
1: Dej mi chvilku, pro případ, že...
0: Tak pojď, tak dýchni první ty, tak dýchni
1: ne,
0: první.
1: Ne, dej mi chvilku.
0: Tak kdy budeme dýchat? Tak po reklamním výseku.
1: Jo, přesně tak, po reklamním výseku.
0: Tak dámy a pánové, v tuto chvíli tedy musíme pustit povinný reklamní výsek. I my.
1: A
0: i
1: oslavíme my. Den svěžího dechu za pár chvil.
0: Za pár chvil,
1: ano. Ještě pořád máte poslední možnost napravit si reputaci, než to přijde ohodnotit váš kolega.
2: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: My už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
9: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
14: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: novou kolegyni. Vyberte si, jestli máte, nemáte rádi podle toho, jak jste na tom. Je minuta po půl deváté a dneska v raním Bon Appetitu na Fresh Radio oslavujeme Den svěžího dechu, snad?
1: Ano, Den svěžího dechu připadá na 6. srpna a dnes to datum je a dnes budeme Den svěžího dechu řešit.
0: Tak dýchej.
1: Jseš připravená, jo. Můžu konečně jít k tobě, tak...
0: No pojď. Mám radost teda. Dobrý.
1: Co tam bylo?
0: Co tam bylo?
1: Co tam cítíš?
0: Jako co měla bych? Aha, no, tak chceš
1: po mně
0: jako degustaci, jo? Tak podívej se, minulý týden 3 piva, včera to vidím na proseko.
1: No dobře, jsi blízko.
0: Jo, a ráno cítím dobrý jogurt.
1: Nebyl to tramín červený. Tak, teď já. Tak já jdu zase zpátky, ne? Ať nevstáváš.
0: Ne, v pohodě, teď dýchnu já.
1: Pojď. Ještě jednou? Ještě, zkusit.
0: Ty ale tohle nemůžeš takhle, jako váš přebávat rychle, ne?
1: Tak ty dýcháš jako moc rychle, ty dýchni pomalej.
0: Ježišmarja, tak... V pořádku.
1: Ty jako přemýšlím, mě to je strašně povědomé.
0: Zubní pasta?
1: Ne.
0: Už jsem se s tím někdy v životě setkal. Nebo
1: paní učitelka Kociánová, to je taky takhle smrdělo.
0: Ale prosím tebe, chudák paní Kociánová, ještě ty máš štěstí, že už jsi dostal vysvědčení. Ty.
1: No, ne, tyjo, je mi to strašně povědomé. No, tak nějaká, co to je za zubní pastu?
0: To já nevím, perlička, to je prostřednička. Já nevím, my co teď máme.
1: Jo, a tak celkem ti vodní zpusy, je to
0: dobrý.
1: No, ne,
0: já si tak jako myslím, že jsme oba prošli, překvapivě.
1: Myslíš, že já jsem posnídaně
0: po... Ne, fakt, víš, že já bych tě nelhala, že v tomhle ohledu.
1: No to ne.
0: Fakt musím říct, že je úplně v pohodě.
1: Tak k čemu si budem čuchat teď?
0: Kdo to vymýšlí, ty mezinárodniny, to je teda borec.
1: Tak nechme to raději být. Madonna právě teď. Zdravíme všechny kolegy, kteří neprošli tímto ústním textem.
0: Protože my I feel so free, ale ne všichni to tak mají, že? Madonna, jo.
1: Ještě máme tady jeden zkaz, ten se mi moc líbí. Píše ho řidič, který se jmenuje Dominik a píše, budu v autobuse pouštět jen předem a komu bude smrdět z huby, ten nejede. A je to.
0: Takže MHD zase zdražilo.

0: Jesse J a taky Fresh Radio. Prosím vás, pokud dneska se chystáte jet někam, kde budete muset se dostat městskou nebo jakoukoliv jinou hromadnou dopravou, tak jenom upozorňujeme na to, že klimatizace je fajn, jasně, je třeba s ní počítat, ale v tomto počasí je taky důležité, abyste i vy sami byli zodpovědní. To znamená pokrývka hlavy v nejlepším případě, že jo, pitný režim a čemu se směješ? Jako já, tak já tady dávám obecné poučky, jo, ať to jako dneska lidé zvládnou.
1: Je ti teplo, že se tak...
0: tak mě ne, my tady máme vychlazeno na 20, ale ostatní.
1: No, my jsme v pohodě, takže já se usmívám, Honzi, tohle tak lidi občas dělají, zvykni si na to, někdy lidi fakt potkáš, kteří budou v pohodě a no. Občas se stane, že se budou usmívat. Já vím, je to netypické teď v tomhle počasí i nezvyklé, protože spíš lidem z toho hrabe, z toho tepla, než aby je to podporovalo, ale za mě konečně pořádné léto, takže já jsem ráda.
0: Ty jsi vlastně jako spokojená, to by to vyhovuje?
1: Neříkám, že bych to musela mít 30 dnů v měsíci, no. Ale tak těch pár dnů to snad vydržíme, za chviličku už zase budou Vánoce, prosím tě. Konec srpna, začnou se plnit výlohy vánočními věcmi a budeme jako, zase nadávat.
0: Je teda pravda, že já už projíždím kolem obchodu. A jeden nejmenovaný obchodní řetězec má před svými velkými jako těmi branami už nápis zpátky do školy. Je to tady?
1: Je to tak.
0: Je to tady, no.
1: Ještě Vojtade, budeme vzpomínat, jak nám tekl pot
0: jo.
1: Mezi půlkama.
0: Vojtade do školy.
1: Vojtade do školy.
0: A jde na střední už, nebo ještě
1: ne,
0: má základní?
1: Ne, ještě má poslední rok základní školy.
0: Ještě má poslední rok povinné základní docházky, jo? Mhm. Tak jo, no tak ať to zvládne.
1: Já to vyřídím. Řeknu, strejda tě pozdravuje.
0: Vyřiď mu to.
1: Strejda Perník tě pozdravuje.
0: Mimochodem je fajn, že to ještě stihl, protože naše vláda přemýšlí o tom, že by 9. třídy opět zrušila. Jako mluvilo se o tom.
1: Tak dramatické nebude. Ale...
0: A ty bys byla pro?
1: Mě vyhovovalo, že jsem měla 9. třídu.
0: Ty jsi vyšla z osmičky?
1: Ještě jednou zkusím tu větu, tak jak jsem mi dala na poprvé, třeba to pomůže. Mě vyhovovalo, že jsem měla 9. třídu.
0: Jasně.
1: Ještě se chceš na něco doptat?
0: Ne, už to chápu.
1: Dobře. A bylo to pro mě super, protože já třeba bych nevěděla po osmičce ještě kam. Mně se to tak,
0: kam no, jasně, no.
1: Že mi to připadá, že...
0: Můj taťka vyšel z osmičky.
1: Jo, tak třeba byli inteligentnější tehdy a už věděli o životě víc než my, ale já vlastně ještě teď...
0: Nevíš, kam by si šla,
1: chápu. Těžko říct, no.
0: Tak jo. Tak to bylo takové okénko naše.
1: Víš, Honzi, práce moderátora je krásná. Je super, že máme hlas a můžeme ho použít, ano. Ale když opravdu nevíš co, neboj se tam pustit písničku.
0: Jsem vlastně chtěl jako říct, že práce moderátora je krásná, na to nepotřebuješ ani žádnou školu, jako když na to přijdeš.
1: Přesně tak, můžeš ji mít, ale určitě...
0: Ale je ti k ničemu.
1: Určitě, ale tak...
0: No tak.
1: Ale tak.
0: No tak k ničemu, ne.
1: Když tě to baví. No.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích.

0: s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: chceme říct, děkujeme, díky, ahoj, mějte se krásně, užívejte si i následující program Fresh Rádia a zítra v 6 nezapomeňte, vy, co nemůžete spát, tak vyladíte automaticky a vy, co můžete spát, ale chcete si nás poslechnout, o to máme větší radost, tak o 6.
1: Tak si to dejte, protože zítra je pátek, zítra je poslední pracovní den v tomto týdnu a my budeme probírat to, co třeba můžete dělat o víkendu.
0: O, hlavně budeme vyhodnocovat kvíz naopak, takže konečně se dozvíme, který z dotyčných, a teď pojďme si to dát jmenovitě, jestli třeba Rostislav, Michael, to vlastně taky, tyjo, my máme jenom dva finalisty.
1: Wow.
0: Teď mi dochází, protože Jarda to nedal v pondělí, Rostě v úterý jo, Michael včera ne, a dneska Vojta jo, takže Rostě Vojta.
1: Rostě Vojta,
0: takže jenom dva finalisty, zjistíme, který z nich vyhraje voucher do Golf Park Hotka.
1: Tak jo, tak zítra se na vás budeme moc těšit, mějte se krásně, užijte si čtvrtek.
0: To ti prdla Petka.
1: A my asi odcházíme už.
0: Je to jasné znamení.
1: Ahoj!
0: Časový gong oznámil o odchod, než není dvojice.

0: Je to divočina. 9 hodin. Dobré ráno, dobré dopoledne.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: V Ostravě dneska v maximech 34 až 37 stupňů Celsia, jasno, později odpoledne a na večer spíše oblačno, v noci s možností i dešťových srážek, ale to ojediněle. Teploty zítra a o víkendu kolem 30, s tím počítejte, bude polojasná obloha, a pokud se chystáte na hory, tak dneska v maximech do 32.
2: OK.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Poslouchej, byly to zprávy jako naše, našeho regionu. Neříkal jsi zase zprávy z Chorvatska, jo? Teplotní.
0: Ne, jo. Ne, jsou to naše.
2: Okay, tak
0: jsou
2: jo.
0: To naše.
2: No a jenom, jakby náhodou. Pojďme si dát zprávy ještě, než definitivně necháme naše kamarády, kolegy se projevit. Zhruba za rok má být hotový nový rezidenční komplex v zadní části Stodolní ulice. Stavaři po vybudování podzemní garáže a hrubé stavby začínají s realizací druhého nadzemního podlaží, kde budou byty. Všech více než 130 bytů už je prodaných. Folklor z celého světa roztančí Ostravu. Festival Bez hranic zve na 5 druhů hudby, tance i tradic od 17. do 21. srpna do ulic a na náměstí města zamíří soubory z Evropy, Asie, ale i Ameriky a všechny hlavní programy jsou pro veřejnost zdarma. Mezi Dobrou a Skalicí už mohou lidé opět bezpečně procházet po opravené lávce nad řekou Morávkou. Velká lávka přes řeku v Dobré prošla celkovou rekonstrukcí. Mezi potrestanými fotbalisty a funkcionáři v korupční kauze, která propukla během jara, je i současný útočník Baníku Ostrava David Látal. Zraněný Látal si nezahraje 2 měsíce a dostal i pokutu. Teď doprava.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 9. vám přejeme ještě jednou dobré dopoledne. Pozor si dávejte na dálnici D48 na sjezdu 63 ve směru Český Těšín. Havarovaly 2 osobní auta, jedno nákladní a 1 osobní auto. Počítejte se zdržením zhruba tak na hodinku. Tak opatrně, pokud projíždíte kolem, raději sjeďte jinde. Ne na Těšín, ale na Třinec třeba, ne?
2: Já bych tě chtěla mít jako navigačního pomocníka.
0: Není problém, kdo chce, můžu přijít a poradím, dovezu, vyřeším. Cílová destinace, ráj. Mějte se, ahoj.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Zítra by se měli kluci vrátit divizi. A my jsme slibovali Markovi, že mu třeba ještě zavoláme a Aleškovi. No? A poslouchej, přišla mi zpráva.
2: No.
1: Urbanec Marek. Hlavně mi dnes nevolej, už mám v kuli. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Anita a Ray, tedy holandské duo Two Unlimited, v roce 1993 vydává single Tribal Dance, který obletěl celý svět, ale taky se mu velice dařilo i v českých klubech tehdejších. A Two Unlimited byli u nás opravdu velký hudební fenomén a jejich CDčka se tehdy prodávaly jako housky na krámě. Tak si ho dáme, ne?
0: Alešův Old School.

0: Alešův Old School.
1: Na Fresh Radio.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: House na Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Říkám, co to musí být večer za party, aby se ráno probojil spolu Bocelli, David Guetta. Pernicky s Dudovou, to musela být akce teda.
2: To je teda něco, no.
1: Pojďme zpátky k tématu, je to přesně tady, jo. Já mám maximální teploty nastavené tady Českým hydrometeorologickým ústavem 26-29. Honza má na svém telefonu, kolik si říkal, 29-33. A reagoval na Marťas, já tě jenom poprosím, jestli bys mohl tlumočit, co říká jeho.
2: Martin Chlebon píše, dobré ráno, moje aplikace jako vždy neklame, déšť začne za 40 minut. Martina, prosím tě, kde? Na Madagaskaru nebo jako... Já koukám on z okna a nevidím na obloze jediný mráček, který by jako mohl, který by mohl.
1: Podívej se, Martiny, tuším a teď doufám, že se neseknu z Polanky nebo tam nějak...
2: Je to synek z Polanky, ne?
1: Je to synek z Polanky a přeci jenom Polanka, to už je tam jako za mostem, ne? Někde, tak možná je to jiná republika.
2: Tak tam možná prší, no to je pravda. Best of

0: Mořkovského. V roce 2008 Steve Angelo a Laidback Luke oprášili 90-kový hit Show Me Love od Robin S. Dali mu nový elektrohouseový kabátek a track se stává festivalovou hymnou. Definitivně tím ukazuje, že švédská houseová scéna je naprosto na čele.
1: Milénium Lumíra Mořkovského. You've got to show me love.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek.

0: Doprava. Doprava.
1: A máme tady další den. Nevím, jak vám je to teda strašně letí poslední týdny, hlavně přes to teplé léto. A to jsem si teď dneska řekl, tyjo, to už je čtvrtek zase, no jenom. Tři nehody v regionu. Jedna v Novém Jičíně na Suvorově ulici, dvě osobní auta směrem k supermarketům. Druhá v Ostravě jugoslávská, to znamená přelom Vítkovi ze Zábřehu, uprostřed jugoslávské dvě osobní auta. A třetí v Krnově, na ulici, no jo, ale ona nemá žádný název. Je to směrem k Bile, evidentně dneska se začaly slevy, že? Takže pokud se zrovna chystáte v Krnově na nákup k Bile, tak pravděpodobně potkáte po cestě překvapení u Bily.
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ na Fresh Radio.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Já se ještě na chvilku vrátím k té dopravě. Dneska ráno jsem už zase nezvykle brzo, už kolem 6:30 cestoval různě tady v regionu po cestách. A překvapila mě jakože pozitivně Rudná. Přitom ještě není celá otevřená, naopak ta část vlastně směrem na Porubu, ta je teď zavřená, tam se to co komplet dělá znova těch 6 km nebo kolik to je. Ale to, jak s oblibou říkám a rýpu do našich sousedů, slušný člověk do Poruby nejezdí. Ale byl jsem na křižovatce ve Vítkovicích vlastně u Jakuby Jeremenka, odbočoval jsem od, co to tam je, Penny, směrem k Hornbachu doleva a normálně nikde žádné auta. Jako jasně, provoz byl, ale prostě žádné kolony, takhle, žádné kolony. A jelikož jsem měl jenom do Hornbachu, tak nevím, jak to samozřejmě probíhá dál, nevím, jestli už je otevřená ta zuženina směrem na křižovatku Brontosaura, ale s tím tempem, jak se u nás dělají rekonstrukce, si myslím, že asi ještě ne. Vánoce jsou daleko, že? Tak co? Práci jestli třeba dobře rozvrhnout, aby vydržela.
1: Posloucháš Fresh Radio! Fresh! Metropolitní rádio!

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pamatuju si, pár týdnů, dva, tři zpátky se objevila informace o takovém jakože spíše problému, kdy jedna z těch nejznámějších firm na umělou inteligenci, tedy OpenAI, spustila takový jakoby větší test svých botů, teda těch programků, pro nás starší, abychom chápali, co to znamená, které měly za úkol něco udělat. A místo toho, aby to něco udělali, tak začali dělat bordel, ničili se navzájem a dělali prostě neplchou, napadali i jiné konkurenční, nebo prostě jiné umělé inteligence. O něco později stejný problém přiznal Anthropic. No a dneska nová zpráva. Stejný problém má i Meta, tedy matka Facebooku, WhatsAppu a dalších věcí. Taky dělali nějaké testování a taky zjistili, že místo toho, aby ty programy nebo ti boti dělali to, co mají, tak začali napadat konkurenční. Je vidět, že, jak s oblibou říkám velmi často, James Cameron to věděl. Doba Skynetu už je v podstatě tady, jenom si myslím, se čeká na to, než se konečně zapne. Tak jestli máte nějaké poslední životní přání, abych moc neodkládal.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

Jestli mám chybí nějaká pozitivní zpráva dnešním dní, tak jednu mám, ale ta je spíš taková naštvávací, protože pak si řeknete, aha, takže oni by nemuseli být tak drazí, že, ve finále. Protože co, banky pořád brečí, že jo, jak jsou na tom špatně a ty úroky a všechno. A doproti tomu teď dnešní tisková zpráva. Československá obchodní banka, tedy ČSOB, letos vydělala přes 10 miliard. Může za to hlavně zájem lidí o hypotéky a investice. Takže co, my vlastně si půjčíme naše peníze, bance za ně dáváme úrok plus nějaké poplatky, ten nás vydělá v podstatě zadarmo, ale pořád brečí, že je to špatně. Asi bych chtěl být banka. Fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: Čtvrtek, pro jistotu 6. srpna, pokud třeba jste měli nějakou víkendovou kalbu. Stále tři nehody v regionu, tak začneme zase na Novojičínsku, přímo tedy v Novém Jičíně. Suvorovová ulice směrem k Albertu, dvě osobní auta, možná už spíše jenom následky. Druhá komplikace, Ostrava, Zábřeh, Vítkovice, ten přelom, Jugoslávská ulice, tam pro změnu zase k Lidlu, a to je Jugoslávské, taky dvě osobní auta. A do třetice všeho dobrého máme Krnov a tam je to taková nepopsaná cesta vedle Albrechtické, je supermarket Billa. A u něj se řeší nehoda osobního nákladního auta na jedné z těch příjezdových krátkých cest. No, teď si říkám tři nehody a třikrát supermarket. Už jsem vlastně říkal minulou hodinu, teď čtvrtky mění ty, že? Akce, letáky, no jo, přece nebudeme makat, musíme do shopinu všichni. Pojďme!
2: Fresh Radio! Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Mám jedno takové lokální téma, které jsem objevil včera náhodou na některé ze sociálních sítí. A až jsem se normálně zhrozil, že takhle vypadá rekonstrukce nebo revitalizace. Konkrétně v Porubě na Sokolovské, místo, které my starší známe jako by Bohemka, restaurace Bohemia. Dneska je tam vlastně, co tam je, tam jsou různé bistra. Hned vedle je vlastně Albert, když jdete směrem z Sokolské na Martinov. No a právě před tím obchodním centrem, nebo spíše ne, před tím starým obchodním centrem, kde kdysi ráno byla Bohemka, Bohemia, diskotéka i restaurace, tak udělali revitalizaci toho chodníku. No ale milí zlatí, to ze stavu, kde tam byl chodník a stromy a zeleň, změnili na totál beton hnus džungly. Tam není jediný strom a místní, kteří bydlí v těch domech, tak už sdílejí fotky, jak to tam prostě je pusté, prázdné, vypadá to jak z nějakého apokalyptického filmu. A navíc v těchto dnech, kdy tam žádné stromy nejsou, tak tam teda pekelně hicuje. A jak jsem se dozvěděl, protože mě to téma začalo zajímat, tak ten návrh té úpravy vyrobilo stejné studio, třeba které nám v Mariánských horách tak trošku zmršilo Přemyslovců a hlavně to náměstí, taky z toho udělali betonovou džungli. Z Přemyslovců udělali takový zvláštní nekomentovatelný jev. Když se ráno tam byla silnice, dneska tam je taky silnice, ale má na sobě 4 nebo 5 hrbů v úseku několika set metrů, ani ne. Takže opravdu ten úsek, který byste normálně projeli za třeba 20 sekund autem, tak jedete výrazně, protože každou chvilku brzdíte. Navíc taky zmizely stromy, jsou tam takové odporné, na to jiné slovo není, odporné betonové dlažební chodníky. Já bych to studio, které navrhovalo tohle i tu podobskou revitalizaci, já bych je normálně zakázal. Ale evidentně mají dobré konexe, že jo? Vyhráli tam, vyhráli tady. To je hlavní.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

Reality show, to je něco, co mě naprosto míjí, i když jsou výjimky. Bavily mě první řady Survivoru, než to spadlo do takové zase spíše sociální debaty, než plnění těch úkolů. A letos mě chytla ta sakryš, jak se to jmenovalo? Asia Express, už jsem si vzpomněl, Asia Express. To, jelikož mám rád cestování, tak to mě hodně bavilo. Ale jiné v podstatě nesleduju, jednak na to nemám čas, druhá, mi to ani nebaví. Tak teď si dáme ale jedno téma, abych byl in. Slovenská televize vysílá reality show, která se jmenuje Party Shore, což, jak jsem pochopil, je jakoby slovenská varianta slavné americké Jersey Shore, kde se zavírají mladí a snaží se tam prostě nějaké ty intriky, milostné vztahy a podobně. No a Markýza má trošku trouble, protože odvysílala v jednom díle záběry, které naznačují, tady píšou, pokus o znásilnění, ale ono to spíš vypadá, že to vyšlo. Konkrétně v jednom díle, v šestém díle, do něhož navíc jako hostky dorazily účastnice jiné slovenské reality show Růže pro nevestu, tak jedna z těch hostek se trošku zbourala alkoholem. No a jeden z mužů té Party Shore jí hned chytl do náručí a snažil se jí, ono to vypadalo na první dojem, jako že jí chce gentlemansky zanést do nějaké postele, což udělal, jenomže od jedné postele chodil k další pořád tahal a snažil se najít místo evidentně, kde ty kamery nejsou, protože jí pohledy do kamery, aha, tady je kamera, dobře, jdeme dál. A nakonec to vyřešil tak, že přes kameru hodil kus hadru a pak není vidět, co se stalo. Takže je tady spekulace, co se asi mohlo stát, že jo? Samozřejmě fandové už se pustili do Markýzy, jakože proč to nezastavila, proč nezasáhla. A já bych odpověděl za Markýzu. Protože to dělá čísla tady ty scény. Všichni se na to dívají a i kdyby je tam uřezali, tak oni to stejně pustí, protože to budou ještě lepší čísla. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Já jsem si vůbec nevšiml, že tady přišly reakce na téma toho betonu. Tak doplním, jak jsem si tady v podstatě stěžoval, protože mě se to dotýká malinko tím, že Přemyslovců po ní jezdím téměř denně z budky. A je to fakt za trest, ta betonová džungle a včetně té nové poruby teda, kde to podle mě sprznili, na to jiné slovo není. Tak máme tady dva, jeden komentář, který zní, ahoj k tomuto tématu, Projekt Studio se jmenuje, děkuju za upozornění. Má velmi dobré konexe a velmi mizerné realizace, mají na svědomí betonové schody před bazénem v porubě, tam taky jo. Naprosto nepraktické řešení pro ty horka, co jsou. Nebo třeba i rekonstrukci restaurace u Jirašů, kterou vlastní sám pan Kotek, nevím, a má tam nájem cenu. Tak jako, asi to sype, ne? A nebo hlasovka, což samozřejmě jsme vždycky rádi, tak počkej, doufám, že je slušný. Já jsem si ještě nestihl spustit předem, ale doufám, že jsi slušný, jo? Tak schválně.
1: Ahoj Jirko, to je jasné přece, že vyhrali. Víš, kolik taký strom stojí peněz, jo? Za kousek stínu uplatit 100 tisíce a k tomu ještě chodit zalívat každý týden, to se nevyplatí, no. Tak vyhrál beton, no. Máme tady betonové džungle, zárez, barťas.
0: Ale jako, souhlasím s tebou, no ne, teda, takhle, nesouhlasím s tebou, souhlasím s tvým humorem, ale to fakt jako člověk, to hlava nebere, když se na to díváte, třeba to jsem se teď díval na Google z hora na tu mapu, protože Sorokonsi už tam má aktuální fotku, jak to tam je s tím betonem v té podobě. A to je velebností dublejt, doslova do písmene. Žádné stromy, plác obrovský, takže věřím tomu, jak tam někdo psal včera v té diskuzi, že bydlí vlastně někde hned v patře nad tím, že to i dost hřeje. Jako kde zmizela nějaká estetika, kde je nějaká, jak se dneska pořád všichni honíme za tou ekologií, strom. Možná by jsme mohli napsat do Projekt Studia hromadnou nějaký hromadný vzkáz a poslat jim pár fotek stromu, ať ví, co to vůbec znamená.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Vypadá to, že beton bude ještě aktuální v tomhletom vstupu, ale ten nemá nic společného s tím ostravským betonem. Je to spíš upozornění pro ty, kteří se chystají o víkendu cestovat po dálnici přes Brno, protože Brno už několik měsíců zase rekonstruuje jednu z těch největších dálničních křižovatek a konkrétně teď se bude jednat o sjezd na Bratislavu z D1, kde se bude betonovat ve velkém stylu. Tedy D1 versus D2, o víkendu bude omezený provoz na tomhletom křížení, takže pokud máte plánu nějakou dovču a máte třeba někde časy odjezdy trajektu a podobně, doporučuju počítat s větší rezervou, protože Brno, chtěl bych říct, jakože nikdy nevíte, jak to tam dopadne, ale já mám Brno rád, takže to neřeknu. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Mám tady takové trošku hraniční téma, kontroverzní, ale jo, určitě jo. A navíc tak trošičku spojené i s naší historií předchozí dlouhodobou na předchozím rádiu. Protože pokud jste našimi skalními a dlouholetými posluchači, tak si možná vybavíte jednu éru, kdy jsme v pátek večer měli vždycky takovou potrhlou show, kde byl Horst, Lachtan a taky Téra. A právě o Téře bude řeč, alias o Tereze, protože z Terezy se za ty léta stala nejznámější česká hráčka na violončelo, Tereza Jakovalová. Pokud jste třeba teď překvapení a znáte Téru, pamatujete si Téru ze starého rádia, tak to je ona. Její syrový humor, ten ji neopustil, když občas koukám na nějaké její rozhovory, tak je pořád, prostě má ten náš humor, to jí zůstalo. A co jsem nevěděl, tak loni v listopadu se vdala za cestovatele Vítězslava Bečku. A oba se zhodli na tom, že nechtějí děti. Takže teď nová zpráva a teď přijde ta kontroverze. Terezie se vyjádřila do médií slavím, že se manžel nechal zneplodnit. Takzvaně podstoupil vasektomii, tedy znemožnění toho, aby počal dítě. No, u chlapa hodně nezvyklé, že?
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. Your loving on me makes me feel special.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
4: Dub FM anebo apka.

Tady s potěšením tak trošičku sleduju aktuální fotky z takzvané Nové Stodolní. Vlastně já nevím, jestli tomu říká Nová Stodolní, ale prostě ta část, která se mění ze svého času legendární klubové a pařmenské části na bytovou. A už to vypadá, že konečně bude něco vidět, protože celé ty měsíce předtím se spíš bouralo a dělali díry v zemi, ale už to začíná růst do výšky. A já osobně to beru jako příjemnou změnu, protože část té lokality Stodolní vypadá strašidelně neustále. Ale hezky se to mění, speciálně po té, co zbourali tu odpornost zvanou bývalý Bauhaus, tak tam to vypadá už taky hodně kultivovaně, dokonce bych řekl, že to je téměř jeden z reprezentativních prostorů v Ostravě. A teď vlastně nedávno se rozjela jde stavba

A nejvyššího věžáku v Ostravě na, teď mi vypadla to ulice, bývalá sociálka, tak tam taky se to zhezčí. A já bych si dovolil přihrát polívčičku svou vlastní, protože aktuálně už asi týden mojí mamce dělám, jak to říct, tyčky na balkon, aby mohla mít pověšené prádlo. A můžu vám říct, že normálně tohle je neskutečné utrpení, protože to nekoupíte jako hotovou věc, respektive koupíte, ale je to hnusné, jo. Ať to stojí 3000, 6000, ty varianty, je to prostě univerzální hnusný profil ohnutý. Takže jakožto hodný syn jsem se chopil díla, už asi tak 4 dny toho lituju. A to začnete jakože optimisticky, že jo? Tady si kousek vedle nás je Ferona, zajdu si do Ferony, vemu si dvě trubky, 1,20 m, ohnuje. Ohnout dvě trubky v Ostravě, jakože kde? Kolik jich máte? 100, 200, ne jednu, to neděláme a tak podobně, jo? Tak nakonec si poradíte přes prodloužení tyč a další 4 ruce ohnete dvě trubky do požadovaného úhlu, uděláte dírky, to zvládnu. A teď začne proces malování, protože musíte dát základovku. Teď koupíte špatnou, takže jedete zpátky, koupíte jinou. Základovka zaskne. Teď koupíte hnědou barvu, protože balkon je hnědý nový. Dáte jeden nátěr, necháte 24 zaschnout, bohužel v tom teple. To pořád lepí, takže jak jsem tam s tím začal včera manipulovat, tak mi jedna spadla na zem, to už jsem používal slova, které slušný člověk neříká. No a večer, když jsem chtěl teda udělat druhé kolo, tak se mi urvala i ta druhá, takže dneska ráno jsem byl u mamky už ve sklepě, všechno převezené, znova jsem si to pověsil, znova obrousil, rychle natřel základovkou. Kdyby vás, prosím vás, někdo žádal, ať mu uděláte tyčky na držení prostě prádelních šňůr na balkon, smažte si ho ze seznamu, uděláte dobře.

0: Doprava. Doprava.
1: Dvanáctka, dokonce pár sekund po, tak už tady přetahuju. Na cestách nikde nic, tak ať to sviští. Na, jak to bylo? Sviští. Už si nespomenu, jak to byla ta slavná rapová nahrávka. Do zítřka si to dám jako domácí úkol.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino Stegosaura.
7: On chodí.
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeše s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Věřím, že teď jste mrkli na vaše autorádia, pokud nás posloucháte v autě. Co to je za dobrý track? Je to úplně nová věc francouzské houseové hvězdy Bob Sinclair a Bash, Tequila and Ibiza. Věřím, že nejen na Ibize, ale i tady u nás se najdou ti, kteří to budou milovat, velký hit letošního léta. No, dneska taková relativně pohoda, ne? Když se dívám na ty teploty, tak skoro můžeme říct, že vlastně úplně na pohodičku, 33, kdy to bylo, to už si ani nepamatujeme, takhle krásně, skoro chladno, takže o pár stupňů níž než včera, možná dokonce i nějaký lehký deštík v rámci podvečera nebo v rámci toho, co říkali meteorologové, že sem tam nějaká bouřka bude, uvidíme. Muziku si určitě dáme výbornou, takže Minelli, Shaggy, Taky léto, anebo Kygo a whatever. Buďte fresh!
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitan.

0: Sabina Carpenter, Busy Woman, a teď něco z Ostravy, protože v Ostravě se chystá zajímavý projekt Paníku, kdy se bude tvořit takzvaný mural velké fotbalové ikony, fotbalisty Milana Baroše. A teď vlastně o co jde, hledá se vhodná zeď, kdyby ten jeho velký mural, neboli portrét, neboli obraz mohl být. Pokud máte nějaký hodně velký dům na dobrém místě, kde bude dobrá viditelnost z mnoha úhlů, anebo jste v nějakém paneláku a chcete si to prosadit, tak zkuste nabídnout případně. Může to být zajímavé a může se z vašeho paneláku stát třeba docela zajímavá turistická atrakce. Jinak odměna pro majitele vybrané zdi, na které pak bude Milan Baroš v nadživotní velikosti, je ve výši 25 000 korun, k tomu dvě pernamentky na příští sezonu Baníku Ostrava a zásobu piva Radegas na celý rok. Tak to není špatná motivace, co vy na to?
1: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: A serehe, laskečap, tady je Fresh a Siesta. No a taky máme skvělý ranní program, počase zase za mikrofonem Honza a Honza. A protože srpen je ještě pořád měsícem dovolených a stále to nekončí a někomu stále nestačilo to vedro a chystá se dokonce do velmi teplých končin, tak se to řešilo, že se pojede docela daleko. Best of
1: Fresh! My taky se chystáme za 14 dní s klukama na Sicílii. Dojet teda autem, tak jsem zvědavej, jaký to bude. Ale po cestě se... Uděláme pár zastávek v nějakých zajímavých destinacích. No. A horka s naším skvěle v klimatizovaném autě.
2: Jako takhle, já bych Petře, já bych řekl,
3: já jsem slyšel ty tři zuby, víš jak, já už mám nové, ale ne, mi to tak naskakuje.
2: Já chci splynout, víš, já chci být jako s tebou, já jsem v tom s tebou. Ne, Petře, já jsem jenom chtěl říct, že jestli ty odjíždíš autem na Sicílii za 2 týdny a já odlétám 17.
3: No a?
2: Tak jsem chtěl jako říct, že vlastně se tam možná jako potkáme, ale nepotkáme, protože ty nemáš žádný náskok, které jako musím říct, že klobouk dolů a čí to byl nápad, jedna Sicílie autem. Teď to je jako, to je strašně daleko, ne?
3: To je jako peklo.
2: Autem ještě, vlastně aby ses na ten samotný ostrov dostal, tak musíš tím trajektem přeplout, že? No, nevím teda.
3: No, to ti jako nezávidím, ale já pamatuju, byl jsem v jedné cestovce a jedna taková jako přes Itálii, mi nabízeli, ale máte tady super zájezd, a ty mi nabízeli právě ka Sicílii.
2: No,
3: jako máte to ubytko, krásné jídlo, to všecko.
2: Ale říkám, bez dopravy.
3: A já říkám, a co doprava? No to si zajedete autem, ne? Já říkám, to jsem měl ještě starší vůz, říkám, no.
2: Hele, Fabrik a Palermo, no, přepočítávám. Kdyby, mám tady i pěšky, kdyby si chtěl.
3: Ne.
2: Tak autem je to, prosím pěkně, 25 hodin. Mm-hmm. Best of Fresh! Fresh! Fresh! Fresh!

0: K nám to šlape Rehab na Freshi ve Siestě, za chvilku taky Becky Hill nebo Jason Status. Těším se. No a teď jedno dobré doporučení, pokud se nechcete zařadit mezi ty, kteří musí během léta na očkování proti vzteklině, tak nechytejte netopíry. Je to zvláštní, ale letos už je údajně evidováno asi 15 případů lidí, které v Moravskoslezském kraji pokousali netopíři. Obvykle je to tak, že zvíře během letního večera nebo noci vletí oknem do domu nebo do bytu, no a při té záchraně a chytání netopíra vás může netopír pokousat, tak pak už by následovalo to očkování. Takže odborníci doporučují, když už budete odchytávat netopíry, tak v rukavicích, anebo si radši zavolejte odborníky. No, tak než se očkovat proti vzteklině, tak je to asi lepší varianta. Tak bacha na to.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Siesta.

0: Doufám, že i vás to nakoplo, Jason Status na Freshi a tahle skvělá věc. Teď zajímavost, která se týká budoucnosti, možná hodně vzdálené, protože jsem se dočetl, že asi 500 lidí po celém světě se nechalo kryokonzervovat. To je vlastně proces, kdy ve chvíli, kdy člověk zemře, tak jeho tělo nebo mozek je uchováno při teplotě minus 196 stupňů v tekutém dusíku pomocí procesu zvaného vitrifikace a ten by měl zabránit vzniku ledových krystalů, které poškozují tkáně. Dneska samozřejmě neumíme nikoho oživovat, ale zastánci tohoto způsobu takového trošku kuriozního posmrtného života věří, že budoucí pokroky v nanotechnologiích a v AI a regenerativní medicíně by jednou mohly umožnit opravit poškození, které dnes oživení znemožňuje. No a jsou tam i známá jména, baseballista Ted Williams nebo průkopník kryptoměn Hal Finney a budeme opravdu sledovat. Asi už se nedozvíme výsledek, jestli to někdy klapne a jestli je někdo z těch minus 196 stupňů rozmrazí. Nám by teď možná stačilo se na chvilku zmrazit tak na hodinku do minus 50.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava.
1: Minuta po 13. na cestách relativně klid, protože aktuálně není hlášena žádná dopravní nehoda. Policisté byli aktivní v měření rychlosti na Hlučínsku, konkrétně před hodinou stáli u betonárky v Hlučíně a měřili rychlost, ale jinak tady žádné zásadní informace nejsou, nic, co by vám mělo komplikovat cestu, ať už z práce nebo kamkoliv jinam. Tak kdyby něco bylo, klidně napište a teď tím pádem máte dobrý čas i na skvělé pecky, které vám nabídneme za chvilku, třeba Ava Max, DJ Antoine, Bella Vita, anebo si počkejte.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. U nás je veselo hlavně v odpoledním programu Rychlá rota Marek s Mikaelou. Řeší se kde co, občas to taky narazí na takovou tu klasickou otázku muži versus ženy a někdy to souvisí i s prací na počítači. No připomeňme si to. Best of Fresh.
1: Tak po hardwareové rozmluvě s počítačem doufám, že už to všechno bude fungovat tak, jak má.
2: Tak teď už jenom záleží na tom, jestli to bylo tím hardwarem a jestli to pomůže nebo tvýma rukama.
1: Jo, takhle, takže vysílám já, tak je to mýma rukama, jo?
2: Jo, protože já si myslím, že kdyby se to stalo mně a já byla za mixem, tak ty to řekneš úplně stejně. No, zase si za tím mixem, ty za to můžeš. Takže uvidíme, uvidíme.
1: Ne, ale stejně za to můžeš ty, jako víš.
2: Jako proč zas?
1: Většinou za všechno můžou ženské.
2: No ne, za všechno vždycky můžou většinou chlapy. To si myslím já zase já ze ženského úhlu pohledu. A můžeme se teď hádat o tom. A pojď, klidně, máme na to celé 2 hodiny.
1: Za všechno můžeš ty. Best of Fresh.

0: Jonas Blue a Sam Feld a Rest of My Life. Jste na Freshi. Jsme vlastně v roce 2026, říkám to proto, že už je to taková pokročilá, řekl bych i počítačově pokročilá doba, že bych nevěřil, že ještě někdy na světě budou mít takové problémy, jako má jedna Američanka. Ano, jedná se o příběh ze Spojených států amerických. Celý problém téhle paní spočívá v tom, že má poměrně dlouhé jméno. Ona má vlastně dvě křestní jména, jmenuje se Carrie Ann a má ještě dvě dlouhá příjmení, Weinbergová, Morneltová, psáno samozřejmě v američtině bez toho ová, ale ona má teď problém se zdravotní pojišťovnou, protože údajně software zdravotní pojišťovny má omezený počet znaků za jméno a tím, že občas někdo napíše její jméno zkráceně nebo místo křestních jmen dá jenom písmena s tečkou, tak pro pojišťovnu je to vlastně pokaždé jiná osoba a teď měla nějaký výdaj na ošetření u lékaře a najednou přišel dopis pojišťovny, že má uhradit celou částku, že nemá zdravotní pojištění a tak dále. No, tak nevěřili byste, ale dějí se takové věci. U nás můžeme být částečně v klidu, u nás ještě hodně návštěv na úřadech nebo kdekoliv začíná tím, že to pořád ještě vyplňujeme písemně na papír.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Gordon City a Jem Cook a Oracle. No a taky pozvánka na Alešův Fresh Mix máme čtvrtek a Aleš už dokonce na svém profilu na Facebooku zveřejnil playlist toho, co bude dneska hrát, tak bude to takový hodně party block, 2 hodiny hitů, které budete znát všechny jednoho vedle druhém. Jsou tam nějaké 90, jeden hodně oldschoolový hit a pak taky pár takových těch tradičních, které nás ani v létě na party neodpouštějí. Tak si to dejte od 17 do 19 tradičně tady na Freshi.

0: Tak máme za sebou další věc, Black Eyed Peas spolu se Shakirou, Girl Like Me, taky Campbell, David Guetta a další pecky, které určitě můžete sledovat. Doporučujeme, abyste si i v rámci léta a přesunů na dovolenou nainstalovali naši aplikaci a mohli nás poslouchat úplně kdekoliv, kde budete alespoň trošku na mobilním připojení, což může řešit jakékoliv dovolenkové destinace. Hezký poslech a užijte si to.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Tam je dinosauří mláďácko.
5: Jmenuji se Stegosaura.
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeše s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Siesta.
12: Siesta. Funky pounds in a rhythm to the brain.

Jste na Fresh, ladíte siestu. Teď proběhlo nedávno poměrně velké propouštění zaměstnanců společnosti Meta. A Mark Zuckerberg říká, že vlastně je to hodně v souvislosti se zaváděním umělé inteligence do těch procesů a že vlastně by se dalo zjednodušeně říct, že umělá inteligence teď přesouvá práci zpátky do Monterey. A je to kvůli tomu, že vlastně největším nákladem a tím, co zdržuje rozvoj AI, je aktuálně počet těch datových center a všechno, takže se musí prostě postavit ty baráky, udělat tam to chlazení, postavit tam ty servery, tak říkal, že vlastně AI teď způsobuje zase přesun z těch kanceláří a z těch manažerských postů

0: Doprava.
1: Dvě minuty po 14. hodině, jedna dopravní nehoda je v ulici Harcovská v obci Frýdland nad Ostravicí, kde se zhruba před půl hodinou srazila dvě osobní auta, ale řešit se to tam bude zřejmě až do půl čtvrté, tak tímto úsekem jeďte určitě opatrně. Jinak ale další komplikace nejsou, dnes je relativně pohoda na cestách, alespoň podle těch statistik dopravních nehod, tak snad to vydrží odpoledne. Rychlá rota, Marek, a nechte se překvapit.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: 14 hodin a 11 minut, máme čtvrtek 6. srpna, začíná rychlá rota a dneska taková příjemná malá změna. Marek a Kate, ahoj.
1: Čau.
0: Jak se máš, co děláš, jak si užíváš léto, byla jsi na dovolené, pojedeš na dovolenou, povídej.
1: Tak na dovolené jsem byla, ale už je to dlouho, jo, bylo to v květnu.
0: Aha.
1: Pojedu a pojedu asi v září, no a pak ještě v říjnu.
0: A pak v listopadu.
1: Ne, to už ne, to už by bylo.
0: V prosinci a ještě v lednu, viď.
1: Víš co, bylo by to krásné, ale bohužel nebude to tak, jenom dvě mi čekají.
0: Jenom dvě?
1: Je to smutné.
0: A takže tři ne?
1: Ne, tak třetí byla už vlastně na jaře.
0: Takže já dodržím pravidlo tři. Jakože.
1: Ne, celkem za ten rok budou tři. Ano.
0: Bože, ženská, ty se máš.
1: Že jo. Fresh Radio.

0: Co říkáš?
1: Ne.
0: Já myslím, že jednoznačně hitovka letošního léta, že jo?
1: Tak rozhodně. Tak,
0: přiznej se, kolikrát za den si upustíš.
1: Záleží, kde jsem.
0: Aho.
1: A co zrovna poslouchám. Ale pokud se jedná o ten kousek, co jsem jedla vlastně sem do rádia,
0: mm-hmm.
1: tak hrála dvakrát.
0: Dvakrát. Takže taky to
1: takže
0: máš
1: jí jako, mám ráda, ano.
0: To znamená, že jí máš v nějakém, máš to za sebou třeba zasmíčkováno, že ti to jede po sobě, nebo?
1: Ne, musím to přepnout, mám tam i jiné písničky, ta cesta trvala déle než jenom ty dva songy,
0: uh-huh.
1: takže mezi tím jsem to proložila jedním nebo dvěmi a dalšími songy, ale tady ta hrála dvakrát, no.
0: Mm. Já jsem zvědavý, jestli bude nějaká písnička podzimu, víš, nějaká krásná třeba, jak udělal Vaby Daněk, to listí, že jak jako tam zpívá.
1: Já mám radši ty letní.
2: A písně od léta už slýchám.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
11: Jmenuji se Stegosaura.
12: On chodí.
13: On je živý.
10: Hoši, velké řeště s průlízkami.
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
16: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Pravda nebo lež?
1: Je to tady opět a zase naše oblíbená soutěž Pravda a nebo lež. Hrajeme o 2000 korun do restaurace Ondráš ve Sviatnově. Stará cesta Ostrava na Frýdek nebo Frýdek Ostrava. Tam. Krásná restaurace, výborně tam
2: vaří. Tam jsem ještě nebyla. Nebyla jsem tam.
1: V tu chvíli tě označím za nekulturního Barbara, protože opravdu tam by se měla omlouvám. Zastavit a dát si nějaké dobré jídlo.
2: A můžu se zúčastnit soutěže?
1: Já si myslím, že nemůžeš, jo. Že ty tady pracuješ, tak nemůžeš se účastnit soutěže. Jedeme na WhatsApp, ale už je to všechno chystá, abychom to překlopili na tu naši aplikaci,
2: jo.
1: Ale za chviličku to bude. Ještě pár týdnů možná. Jdeme na soutěžní otázku, která je opět zákeřná. Je pravda anebo lež, že Kate musí mít dovolenou 4x ročně? Takže ještě stále WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Sviatnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Pravda nebo lež?
1: To je neuvěřitelné. Jediná správná odpověď tady.
2: Já nevím, vy si myslíte, že potřebuju lítat tolikrát na dovolenou?
1: Dobrý, tak řekni, jaká teda je ta cifra?
2: 3.
1: Takže to byla lež.
2: Ano.
1: Nebyly to 4, ne. Byly to 3.
2: Přesně tak,
1: jediná
2: byly to 3.
1: Správná odpověď je od Petě.
3: Je to lež jako věž.
1: Ano. Peťa, a koncové správně. Číslo 486. Tak zařazujeme tě. Gratulujeme a zařazujeme tě do další kolonky. Máme vlastně čtvrtek, tak je to čtvrté jméno. Uvidíme, zítra bude finále, bude přesně losovat. Gratulujeme, že jo?
2: No, gratulace.
1: No, ty bys mohla třeba změnit, ne? Tu.
2: Co?
1: S frekvencí těch dovolených.
2: Tak jasně, tak třeba jich bude 5, že jo? Příští rok uvidíme, jak se bude dařit.
1: Dobře.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Oslavit výročí svatby stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Rychlá rota.
14: A neb dva, co nezastavíš.
15: Rychlá rota.

0: Ty jsi taky trošku pintlich, nezdá se ti to?
1: Nejsem,
0: jako, co,
1: nejsem.
0: Jak to, že nejsi? No tak ne. Jako došlo mýdlo na toaletě, no tak jsem ho tam dolel.
1: Ano. Ale přiznej se, co jsi udělal, smíchal si dvě různé vůně.
0: A to by to vadí?
1: No jistě.
0: A jak ti tohle to může vadit?
1: No protože máš jednu vůni a ta druhá vůně je úplně jiná. A když se ti to smíchá, tak ty ruce přece jenom to cítíš, ne? Tak to bude vonit úplně blbě.
0: Ale na té toaletě, prosím tě, to se nesmíchá dohromady. Zůstane ten spodek, jo, ten je červený a na to jsem nalal ten zelený vrch. To znamená, když je ta tyčinka, která jde až dolů, tak nejdřív se vyčerpá ten červený, pak to bude chvíličku trošičku smíchané.
1: No a
0: pak bude to zelené.
1: No,
0: ale to přece nikomu nemůže vadit.
1: No tak, jak to víš? Mi třeba to vadí.
0: A co by ti na tom vadí? Co ti na tom vadí?
1: No to, ta vůně se smíchá prostě. Smíchá se.
0: Tyhle ty debaty mě baví normálně. Prý, nekoukej na mě.
1: Doma bych to tak neudělala.
0: A proč bys to neudělala?
1: No nechala bych tu jednu vůni a až by to došlo, tak bych to teprve doplnila a otevřela vlastně to nové balení a nalila tam tu novou vůni.
0: Takže jsem měl to staré balení vyhodit?
1: Ne, to si měl nalít ten zbytek a zítra...
0: Ale tam toho bylo asi, prosím tě, panák velký.
1: No však a zítra bys to doplnil z toho nového, to už by se vyčerpalo.
0: Já ju zabiju. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 15 hodin a 1 minuta, mrkneme společně na cesty. Tavická ulice tady u nás v Ostravě, jsou tam v sobě dva osobáci, naštěstí je to bez zranění, ale počítejte se zdržením. A ještě Petřvald, v obou směrech lítají policejní hlídky, jedni jsou označení a ti druzí mají hnědou oktávy. Tak děkujeme i za tohleto dopravní info.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na

0: Samá dobrá muzika tady u nás na Freshi, na začátku 15. hodiny Fisher Losing It, no a tohle to samozřejmě Gadžo a So Many Times, tak co ty naše míchačko, co nemícháš vůně?
1: No nemíchám vůně.
0: No dobře, tak mi vysvětli, když přijdeš do baru a dáš si nějaký míchaný nápoj a tam je toho smíchaného strašně moc, to ti taky nechutná,
1: nevoní? To je něco jiného, nebo... to jsou chutě, ne vůně. U vůní je to složitější, to není jen tak. Ne, prostě nedívej se na mě takhle, já chápu, že za tebou posluchači stojí, jo, ano, protože jsou ano. To chlapi.
0: Děkujeme všem, co mi tady napsali, že za mnou stojíte,
1: ale věřím,
0: že to opravdu mícháte, protože je to úplně naprosto jedno.
1: Není to jedno.
0: Je to jenom mídlo, ježišmarja, umíješ se s tím a hotovo.
1: To je jedno, ale tu vůni cítíš. A když se to smíchá, není to dobré. Prostě hotovo, až mi teď domluvila jsem. Prostě ne.
0: Jsi ty nějaká kosmetička?
1: Je to možné.
0: Jak jako, nebo co? No. Co si kosmetička podlahových krytin?
1: Ne, to ne. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Jako bych slyšel Avičiho a samozřejmě to není možné, že jo. Tohle to je Kygo a Dante Minsky, když si myslím, že ten hlas...
1: A hodně to připomíná.
0: A hodně to připomíná, že ten hlas možná i vokály Avičim udělal. V každém případě my se tady bavíme o takových bláznostvích, jako je míchání vůní. A je tady spousta názorů a ten jeden tady napsal David. Ty jo, tak Kate by ze mě asi škrklo. Já mám jeden sprcháč, kterému říkám Mišung. Do něj vždycky slívám zbytky z ostatních sprcháčů a Mišung pak pořádně protřepu, ať se pořádně smíchají všechny ty vůně a barvy a pak voním víc než moje milá třeba.
1: Je to perfektní, jako uznala bych to v případě, že se jedná o stejnou značku a vůni, takže se to slije do jednoho, že jo? To jako jsem schopna akceptovat, ale zbytek. Dostala jsem prostě bídu. Vy chlapi to neděláte, vám je to úplně jedno, nakonec si vlastně nemám k těm rukám vlastně čuchat, případně je potom natřu krémem, takže vlastně se zase smísí další vůně.
0: Jasně.
1: No jistě,
0: a na hlavu
1: nekrém.
0: Kondicionér a tak dále, že?
1: No jistě, ale...
0: Kolik máš ručníků takhle, když vyjdeš ze sprchy? Kolik použiješ ručníků?
1: Já mám 3 ručníky.
0: 3 ručníky.
1: Ano, jeden na obličej,
0: no.
1: Druhý na vlasy,
0: no.
1: A třetí na tělo.
0: No vidíš to, já vemu osušku, pěkně si utřu vlasy, pak si utřu pusu, pak si utřu záda, pak si utřu zadek a dám to sušit, ne?
1: Ježíš Kriste.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve...
5: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: V sobotu je krásné datum 8.8. a bude se konat festival My Day. Je to kulturně sportovní akce a bude tam třeba překážkový běh pro jednotlivce nebo dvojice. Zúčastní se, Marku?
1: Ne, já nemůžu, já tam mám nějakou práci, ale finále tohohle toho jednodenního festivalu, který se koná v Třinci, My Day, teda už jsme říkali, že se jmenuje, tak bude opener, jo, a ten opener bude pod naší taktovkou a budou tam tři neuvěřitelní DJové, jo.
0: Povídej.
1: Samozřejmě Aleš Bruna, jasný. Hlavkus, ten si dá to svoje disco Rapido, a Ondra Turda.
0: No nekecej.
1: To bude dobrý masakr celkem, no. Takže pokud se budete nudit a nebudete mít co dělat, tak v sobotu 8.8. Třinec, jednodenní festival My Day, který bude zakončený openérem Fresh Radia. To bude masakr!
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: No jo, taky už pomaličku vzpomínka. David Guetta, The World It's Mine, tady u nás na Freshi a v Rychlé rotě. Mareka Kate, dneska ty si říkala, že si našla nějaký úžasný žebříček sportovců, kdo vydělal největší prachy, jo?
1: Nevím, jestli jako úžasný, ale jako je to minimálně zarážející, jaké částky se tam opravdu pohybují.
0: Dobře, a jejich, kolik jich je? 8, 10?
1: Jejich celkem 25.
0: Ne, to nebudem řešit celé.
1: Ale nebudeme to řešit celé.
0: Připrav si to od 10. místa, dáme si 10, 9, 8, 7, 6 a pak si dáme 5, 4, 3, 2, 1, 0, jo?
1: Dobře, bereme to teda od 10. místa, jo?
0: Dobrý, OK, tak za chvilku.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: Tak co, jak je to s těma platama, nebo co si našla teda?
1: Já nevím, jestli to chceme vědět, ale všichni víme, že...
0: Ne, pojďme jim závidět na chviličku.
1: Tak jo, tak pojďme na to.
0: To je totiž to jediné, co můžeme udělat, že jo, než tak jim závidět.
1: Chtěla bych říct, jako kdybychom se lépe učili, jenomže tady to není úplně o vzdělání, ne, to ale o sportovních výkonech, že
0: přesně.
1: Jo. Takže
0: to pojďme na tu desítku.
1: A tam se umístil Filip Chytil, hokejista.
0: Ano.
1: A výdělek 104 milionů korun. Samozřejmě to, je to za rok a je to v hrubém.
0: Tak
1: jo?
0: To je to, co jsem chtěl dodat. Za rok v hrubém 104 milionů. Jako to není špatné, no, to tak už by se dalo
1: se
0: s tím něco jako podniknout, určitě, no.
1: Na devítce Ondřej Palát.
0: Další
1: samozřejmě hokejista 105 milionů. Mm-hmm. Na osmičce další hokejista.
0: Překvapivě.
1: Nečekaně. Karel Vejmelka.

0: Doprava. Doprava.
1: Minuta a půl po 16. hodině. Koukneme opět na cesty, je tady jedna dopravní nehoda, a to konkrétně v Klimkovicích, ulice České armády, jsou tam v sobě dva osobáci, policie je na místě a samozřejmě projíždějte velice, velice opatrně.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Rychlá rota.

0: No jo, tak v minulé hodině jsme to načli, ty platy těch sportovců za loňský rok, předpokládám, že to bude. A zatím to byly od 10 k 6 samý hokejisté. Jak budeme pokračovat teda?
1: No, velice podobně.
0: Aha.
1: Budou to sportovci.
0: Opět?
1: Tak na pátém místě překvapivě, ale není hokejista.
0: Není možné.
1: Je tam fotbalista. Je tam Tomáš Souček s částkou 155 milionů korun. Nevím, neznám to jméno.
0: Já to jméno znám, ale nevím za co, nepamatuju si za co hraje. To nevadí, ne?
1: Nevadí. Jdeme dál. Na čtvrce je opět hokejista. A tím je Filip Hronek.
0: Mm-hmm.
1: Ta částka už je zajímavější a je 193 milionů korun.
0: Už jsem chtěl říct, že už to jde přes 2 kila, to už je velmi příjemná částka.
1: Dalo by se tak říct, že jo. Líbilo by se nám to všem asi.
0: Mm-hmm.
1: Na trojce, pozor. Fotbalista.
0: Ale.
1: A Patrik Schick.
0: Jestli se nepletu, hraje v Německu někde, to si tak nějak myslím.
1: Je to možné, ale tam částka 195 milionů korun.
0: A ještě to není přes 2 kila.
1: Ještě pořád ne. Myslíš, že se přehoupneme přes tuto částku?
0: Hele, 100%, protože jsem tam neslyšel jméno Pastrňák, takže to buď úplně v klidu.
1: Třeba tam není, co blázní.
0: To je ale blbost, víš?
1: Na dvojce. Hádej, kdo tam je?
0: Tomáš Hertl.
1: Hej, jak to jen víš, ano, hokejista Tomáš Hertl.
0: Já si myslím, že nemáme jakože sportovce,
1: a částku,
0: kteří by
1: typneš?
0: Byli 205?
1: Ne, 215. Už jsme přes těch 200.
0: A první místo David Pastrňák, Havířovská hvězda, kolik?
1: No, tak zkus typnout jenom tak od...
0: 250?
1: Ještě kousek víš.
0: 260?
1: Ještě
0: 70?
1: A ještě o malý linkatý?
0: 80?
1: Ne, zase míň.
0: 75?
1: Přesně tak.
0: 275 milionů.
1: Ano.
0: No tak to už je pěkně na kávičku.
1: Já si myslím, ale jedna věc, která mě zarazila, tak když jsem četla ten celý, kompletní 25 sportovců českých, tak se tam objevil na 17. místě normálně pokrový hráč.
0: Ano.
1: S částkou 75 milionů korun za rok.
0: To taky není k zahození. A ještě si říkal, že tam jsou nějací šipkaři?
1: Ne, šipkaři
0: ne,
1: tam nebyli.
0: Ne.
1: Ne, u nás ne. Převážně tam byli fakt jakože hokejisté, fotbalisté a tady tihle pokroví hráči. Myslím, že dva tam byli, nejsem si 100% jistá, možná bych kecala.
0: No.
1: Ale tady tento mě zarazil, protože na 17. místě za 75 mega pokra... Já si myslím, že bych to možná zvládla, ne?
0: No to jako myslím, že bychom to zvládli všichni, ale úplně si nejsem jistý, jestli umíme poker face, to je jedna věc. A druhá věc, víš, jak to dopadne?
1: Ne.
0: Půjdeme si koupit los a budeme stírat
1: rádi
0: los
1: stovku,
0: a budeme rádi za 100 korunů, anebo možná vyhrajeme nějakou rentu, no ale
1: tak jo.
0: Pochybuji.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Ty jsi říkala, že jsi ještě byla nezletilá, když jsi začala chodit na diskotéky, že jo? Jako,
1: no
0: že
1: jasně.
0: To tam hrálo.
1: Ano, ano, už je to dávna historie, tady ta písnička i ta moje puberta.
0: Říkala jsi taky, že máš hlad, viď?
1: Už začínám mít poměrně velký hlad a uvažuju, co si dám, jo. Napadla mě třeba, že bych si objednala pizzu, už jsem ji dlouho neměla, takže bych si dala nějakou picinku, nebo něco prostě, abych to nemusela dělat.
0: Já ti rozumím, ale musím tě zklamat, protože já jsem si včera objednal taky pizzu od jedné nejmenované ano. restaurace a za 260 korun přivezli takový fialový hnus, že já už si pizzu nikdy v životě nedám.
1: Dobře, co na ní bylo teda špatně, že to byl jako fialový hnus?
0: No, tak už jenom ten spodek byl takový divný.
1: Ano.
0: Bylo to, za mě to bylo přepečené, připálené.
1: Ano.
0: A prostě žvíkající to bylo, prostě strašné to bylo.
1: Aha.
0: A totálně přesolené, jo, ale strašně, strašně moc.
1: Takže jako mám vymýšlet trošku něco jiného? Já se ti potom zeptám, u koho to bylo?
0: Já ti určitě nebudu toho odrazovat, ale opravdu po včerejšku já už si nikdy v životě pizzu nedám.
1: Super, tak dík za tip, já asi budu muset začít vařit.
0: Neváš, tak si objednej Čínu, nebo prostě něco, nebo...
1: Tak jo, tak budu muset udělat změnu, pizzu asi nechci, no. Bojím se.
0: Znechutil jsem ti to.
1: Lehce, ano.
0: Tak to jsem rád.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: No, to jsem byl včera Batman. Protože když jsem to žužlal, tak to bylo prostě něco strašného a říkám, prostě zaplatíš 260 korun, plus jakou raketu, ještě tomu borci dáš nějaké to dýško,
1: no,
0: to nevypadá,
1: no.
0: a pak to rozbalíš a kousneš do toho a řekneš si, Ježíši Kriste, stojí to vůbec za to.
1: A co, s čím jsi to vlastně měl aspoň?
0: Do, jakože tvarušky, cibule a to, ale prostě to bylo přepečené, prostě to já nevím.
1: Jakmile tam je síra, je tam toho síra více a je to přepečené, tak to není dobré, to je pravda, to taky
0: ale,
1: nemám ráda.
0: Ale jako díky moc za vaše tipy na další pizzerky, nějaká dubina, toto, tamto a všechno. A hele víte co, já se na to asi kašlu příště. A tak já nevím, no.
1: Nedáš prostě tomu šanci?
0: Já možná za rok, ale.
1: Proč až za rok? To tě přejde, ne. Budeš mít hlad dříve,
0: To mě teda rozhodně nepřejde, protože to, víš jak, jako, když za to zaplatíš takovou raketu a po dvou kouscích to vyhodíš z okna i z krabicí, tak to
1: musel
0: prostě
1: být humáč.
0: To byl ale humáč. Daily Analog Bye Bye Fresh jede i na DAB+.

0: Tak tohle to byly čisté 90. Happy People, samozřejmě Marky Mark a k tomu ještě Prince Ital Joe. Jestli se nepletu, tak Prince Ital Joe už tady mezi námi není, nedá se nic dělat. No.
1: Takže on už je ten Happy People.
0: Tak ten už je úplně Happy People, no. Sice prdí do hlíny, ale už je happy a možná i people.
1: Je to možné, určitě. My už se za chvilinku budeme loučit, pomalinku, ale hlavně za chvilku přijde Aleš a jeho Fresh Mix, jestli se nepletu.
0: No to se nepleteš, no.
1: A taky Brick Room dneska bude, protože je čtvrtek, jo? A potom tam máme ještě Drum Code live.
0: Jasně.
1: Co to je? Já jsem to třeba neslyšela. Je to dobré?
0: Víš co?
1: No.
0: Poslechni si
1: Pusy to.
0: Nic ti k tomu víc neřeknu.
2: Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO. Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR. Automička IMO. Perfektně umyté auto od 109 korun. Automička IMO. Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby. Automička IMO. Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: Doprava.
1: Tak, pomalu, ale jistě je tady ta 17. hodina, kdy bude ten v 17 hodin ten mix s Alešem, fresh mix s Alešem, ale ještě se podíváme naposledy dneska na dopravu. Opavská ulice, tady u nás v Ostravě Porubě, je to zhruba na úrovni restaurace U Jarošů, jsou tam v sobě 3 osobní automobily, policie je na místě a počítejte určitě se zdržením.
2: To asi to teplo způsobilo.
1: Určitě, protože oni ti lidi, někteří nechtějí ani zapínat klimatizaci, třeba proto, aby nedopadli jako já, ale jsem nesmělý, ale léčím se, jak byl ten jeden film.
2: To je v pořádku.
1: Ale Kači, moc krát děkuji, že jsi přišla na záskok.
2: Já ráda.
1: Příští týden bude velice zajímavý, protože Mikaela si bere dovolenou.
2: To je ale binec.
1: Fičí někde do nějaké díry, pak z té díry letí do další díry. A z té díry se autem bude vracet do Česka, tak snad to dobře dopadne všechno.
2: A no, co ty tady budeš jako sám?
1: My
2: nebo?
1: Jsme v Ďuře. Já jsem si pozval 2 holky. Jedna přijde z lesa a druhá z masážního salonu. Tak,
2: ty to budeš zase střídat, jo?
1: Jasně, je to na střídačku, aspoň to bude legrace.
2: No, to já si myslím.
1: Lidi, mějte se famózně. Čau.
2: Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio, DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Francisco.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak hezký letní čtvrtek dneska nás čeká. Hned v úvodu Party Mix číslo 4. Tady staré pecky napříč roky, napříč žánry. Hezký poslech. Want you to be mine, Offenbach. S touhletou písničkou, kde si tato francouzská DJská duo kapela začínala 2016.

rok dříve než Sex Bomb vyšlo Horny. Taky německý Mausty, ale společně s ním i pravda Inaya Day a Hot and Juicy. Písnička také dodnes funguje a dobře.

jeden z virálů a z covidových hitů 2019 a přelom 2020. Africký KG Master, KG Jeruzalem. Tancovali na to challenge zdravotníci, takže se to stalo virálem a obrovským hitem. A vy jste na Fresh in the Mix v rámci čtvrtka.

Viděl jsem před pár lety naživo ve Varšavě na koncertě kanadského víkenda Save Your Tears 2020. I s Ariano Grande, teda bez ní tenkrát na koncertě, ale existuje i verze s Ariano Grande. A vy jste na Freshy, Fresh Party Mix číslo 4.

John Travolta, Olivia Newton-John z Pomády, Grease, 1978 Summer Nights, horké letní noci, ostatně tak jsou taky, jo, už znáš moc,

švýcarský DJ Antoine 2011. Welcome to Saint-Tropez. Společně s ním taky Mad Mark. We're in Saint-Tropez.

Vesemlovaný Pavlady z roku 2002 a nep holandský DJ James Hype. Ne, to je vlastně Brit. Ale v Holandsku to byla jednička Ferrari 2022. Jasně, nejenom v Holandsku, ale i v Belgii, tam to všechno začalo a pak se to roztáhlo po celém světě. A vy jste na Fresh in the Mix. Fresh Party Mix číslo 4 dneska.

0: Fresh Radio. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Pokračujeme před čtvrtkou v tancovačce z různých stylů, různých žánrů a taky různého věku. Tady je Luzinit a australského DJ a producenta Fischera 2018. Hezký poslech.

Hej ho a trpaslíci jdou. Slovenská vecka Ega a Roberta Buriana 2012. Žijeme len raz a pořád se na ní skáče. Zdraví vás Robert Burian. Tak je má víc jak 100 milionů zhlédnutí.

originál 1959. Italská Katerina to naspívala kdysi, tohleto je verze od britského producenta od Dua Good Boys, Bongo Cha Cha Cha.

0: 5 roků zpátky tohle to ukázalo světla, se ukázalo na světlo světa.
1: No, vyjít paráda v klubech, no. Abych se do toho nemotal s češtinou.

John Mendes, Camila Cabello, Señorita 2019. Trošičku taneční, upravená verze. A my sjíždíme staré taneční pecky a hitparádové v rámci Fresh Party Mixu číslo 4. Playlist na mém Facebooku.

už je to 10 let, co tuhletu písničku zpíváme zborově na akcích. Taky německý Španěl navštívil Ostravu. No, zpívali jsme to s ním naživo.

Troška elektroswingu 2014, švédští Aaron Chupa. A taky mladší sestra od Aaron Chupy, tedy, jak ona se jmenovala, Little Sis Nora. Yeah. I'm an albatross.

0: Aleš Bruna in the mix.
1: Cítím vôňu lesa, všetci napíme sa.
2: Duo Emily Justice. Venice se zvedlo pití borovičky u nás, ale na Slovensku určitě po tomto songu. Aha. Cítím vôňu lesa, borovička. Hrajeme dodnes a funguje dodnes. To byl Fresh Party Mix číslo 4. Playlist můj Facebook. A na zdraví!

0: Tak za chviličku při čtvrtku pokračujeme dál. Tak nám se z toho horká. Docela lepý jazyk. A musíme to vydržet, za chviličku zase budeme nadávat na zimu, že jo? Za pár měsíců. Pokračujeme tanečně, samozřejmě i za chvíli. Dáme si ale nějaké aktuálno. Čtvrteční Fresh in the Mix. Let's go!
1: Fresh Radio, Ostrava.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Tak pokračujeme in the mix. Dáme si starší hity, ale udělané z Brusu nově. Do klubu roku 2026. Tady jsou Spandau Ballet a Majestic Gold. Původně z 80. let, tohleto je verze pro fakt současnost. Hezký poslech.

Videoklip k tomuto songu se natáčel v Česku. Kdy si dám Basement Jack, Where's Your Head At? Kde to remixovala pro kluby roku 2026 Steve Angelo.

Originál Prodigy, No Good, Start to Dance. Takhle to udělali Global DJs. Taky DJ Taylor, Flowa, Hi-Fi.

0: Fresh Radio. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
13: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

a Sony Forer můj Let Me Be In Your Arms. Další letní pecka na Fresh in the Mix v rámci čtvrtka. Musím říct, že se často ozývala na Ibize minulý týden. Z hospůdek, ze zahrádek. I v klubech samozřejmě.

0: Samozřejmě Eagle nebo Ujžela, jak chcete, je teď v současné době všude, vydal nové album a je opravdu in v létě roku 2026. Nejenom jeho Moving to the Sun, které jsme tady zažili minulý týden naživo i se zpěvačkou Ultranate, což byl skvělý zážitek, tak i Shine jede.
1: Buď fresh!
2: Fresh!

0: Tak jdeme pomaličku ještě do finále. Za chviličku ještě Oliver Heldens a jeho nová verze od Freeze z 80. Baby I O You, I Love You. V pátek se můžeme vidět v zahradě hotelu Jura na Čeladné. A v sobotu jsem jako special host na jedné naší rádiové akci. Podívejte se na naše socky,
1: kde mě můžete vidět naživo
0: a zažít se mnou party.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Víkend na chatě. Stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Ta rýha tady na nárazníku.
13: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
14: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
15: Break Room.
16: V
12: Přátelé, tak to byl mix doslova jakoby přesně nalajnován a přesně na první dobu.
15: No, máme to natajmovaný.
12: Jo. Radek Erben v svou dobu na Orionu to měl nějaký ten timing na to, ale tady mi to jeden takhle z kůle. Jo?
16: Je to pěkný.
12: Tak, přátelé, sudý čtvrtek, tady Brick Room, moje maličko z Martistrín, Odra Smažák, ahoj Ondro.
15: Ahoj.
12: Avancen ještě taky se připojí tady k nám, ještě pojď, neboj. No a náš dnešní host je Will Coleman, ahoj Ville.
16: Ahoj.
12: Prosím tě, bude dost příležitosti tě vyspovídat.
16: Dobře,
12: takže neboj, nepřijdeš.
15: O minutu slávy.
12: Přesně tak, přijde Nikol a tam má vždycky peprné otázky.
16: Ojajaj.
12: Pojďme jenom ve zkratce, o čem to dneska bude hudebně.
16: Jsou to prakticky nový ročkový tracky, který, tak jak jsem vám už prozradil, jsem měl dost dlouho v košíku.
12: Aha.
16: Šel jsem výběrem podle labelu, já nejsem zastáncem výběru podle chartu a podobných věcí, takže je to vyloženě podle mýho ucha to, co mě aktuálně dost baví.
12: Prostě pocitovka, tak jak ano, se ti to líbí, tak. Okay, stylově jsme na tom jak dneska?
16: Ro.
12: Tak to bude čerstvé.
15: Protein. Ro, protein.
16: Hypnoty, groovy, prostě je takový.
12: Auka?
16: Občas veselý, občas ten,
12: jo. Auka. Hele, takhle, jak to popisuješ, to zní super, takže hele, už ti do toho nebudem kecat, jdeme na to.
16: Díky vám.
12: Za mixem Will Coleman.

0: Tak pokud jste, přátelé, naladili až teď, tak věřte, že posloucháte stále fresh, řekl bych, ostravské třinecké metropolitní rádio. Tady Brick Room, Martin Street, Ondra Smažák, čau Ondro, ještě jednou, ahoj.
1: Hello.
0: Dorazila Naomi, Nikol, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: A dorazila zástupkyně Lady Droll.
2: Ahoj, Marťa.
1: Okay. Přijela, trefila.
0: Teď dotančila. Tak, za pultem Will Coleman.
3: Ahoj.
0: Ville, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Tak, Ville, prosím tě, pojďme jenom rychlou nějaké představení, pokud je posluchači třeba jako tápou v tom, kde je Will Coleman.
3: Oni mohou tápat, protože já jsem změnil několik jmen.
0: Se maskuješ, jo?
3: jsem se právě zamaskoval teď do jména Will Coleman. Má to prozaický důvod, můj dědeček byl pan Coleman, Willem Coleman, byl hudebníkem, měl svou kapelu.
0: Aha.
3: A protože já jsem pořád nemohl nějak tak ustálit na tom svým pseudojméně, tak jsem si vybral tady tu provázanost, protože hudebník hudebníkovi vzdává čest a já vzdávám čest svému dědovi. A tady
2: hezký
3: byl
2: příběh.
3: Coleman.
0: Ale máš tam to stories, tak to je základ asi. OK, odkud vůbec jako jsi dorazil, prosím tě?
3: Já jsem dorazil z nedalekého Přerova, nebo Pavlovice u Přerova, takže mám to prakticky za kopcem.
0: To mi právě říkal Ondra, že jsi první DJ tady z Přerova, kdo tady jako vůbec jako dorazil k nám, takže není úplně přerovské, na Přerovsku jako techno DJ, nebo nevídávám.
1: Jak to tam je? Je tam někdo ještě?
3: Jo, jsou tam kluci, loudspeaker, tam je Mr. Doug, Grandma prostě, že jo, kluci z klubíčku.
2: Mně se líbí ten rozdíl v té mluvě, že?
0: jo.
2: Jsi se teďka
1: docela zapasloukala. Ne, on měl deci vína a předtím netušel.
2: Jo, my jsme takový tvrdý, on takový jako na pohodičku.
0: Jo. Hele, v Přerově pamatuju ponorku, pamatuju tančírnu ještě.
3: Aha, já to musím upřesnit, já jsem náplava do Přerova, ale aha, ponorku a tančírnu taky pamatuju, protože nejsem nejmladší. A jinak, jako když se mě budeš ptát na Přerov, tak já úplně v tom nejsem kovaný.
0: Rozumím. Hele, OK, pojďme jenom v rychlosti, jak dlouho hraješ?
3: Hraju 5 let.
0: OK, protože tady si psal někde, mám tvoje bio, možná. Od 90. let.
3: Od 90. let se věnuju hudbě prvně jako tanec.
0: Jo, takhle.
3: A
1: to potom co stančil?
3: Breakdance a elektrobugy.
0: Fakt?
2: To byl kousek.
0: OK. A ještě si tak hodíš elektro?
1: Vidíš, dneska DJ
3: Levole
1: na zadím, mávaj rukama, on se tam bude točit na hlavě.
3: Dostal jsem to zakázáno od svojí ženy, že už to nevypadá dobře.
0: Jo. Vidím, že máš rozumnou ženu.
3: Jo.
0: OK, takže hráš 5 let, jak se s tomu dostal vůbec? A jaké jsou nějaké...
3: Ze středního věku, tak to bylo nazváno.
0: Aha.
1: Takže... Nekoupil jsi z auto, jo? Nebo to potom?
3: Nechal jsem si, byl jsem na Ibize poprvně s kámošem, nechal jsem si koupit kontroler a od té doby je to prostě jízda.
0: A ta Ibiza tě tak jako nastartovala, jako jo, že?
3: A jo, je to tak, no. V tom byl covid, takže co dělat doma, než si hrát.
0: Aha.
3: A potom přišlo to jako ta studená sprcha z pohledu vyhodnocení jako mého nového koníčku, kdy rodina mi řekla, hele, vykašli se na to, jako to nikam nevede, když to takhle bude dělat.
0: No.
3: Tak jsem šel do školy.
0: Jako já to tady čtu, to je hudební škola?
3: Do Musar teda prvně, do Prahy.
1: A to je v Praze, že?
3: Aha, v Praze.
1: Jsi tam dojížděl, jo?
3: Já jsem dojížděl.
0: Jak je to bylo?
3: Na turnusy, musím, jako pro ty začátky, jako super, jo.
0: Aha, OK. Tak
3: jako neví, která bije, tak určitě doporučuji.
0: OK.
3: A protože já nejsem žádnej troškář, tak jsem zlomil rodinný rozpočet a zaplatil jsem si Point Blank Music School na Ibize.
0: Tak to musíš trošku rozebrat, vůbec nevím, co to je.
1: Tak tomu se můžeme potom dostat ještě.
0: Okay.
2: Ale nevidět, že to bude hodně zodpovědně.
0: Jo, tak hele, tak dobrý, ať jako netrápíme tady posluchačovi uši. Měj to, jako ulož to do memory a vrátíme se k tomu, jo?
3: Okay.
0: Will, ať to nepopletu, Coleman, jo, přátelé?
1: Pan kapelník.
0: Ano, je tady. Live u nás na Freshi.

0: Hladíte Fresh, tady Brick Room a za mixem DJ Will Coleman. Ahoj Ville.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau, čau.
0: Tak pokud někdo neslyšel, tak jsme startovali nebo rozebírali jsme vlastně tvoji DJskou kariéru a dostali jsme se do bodu, že jsi to vzal opravdu odpovědně a v podstatě si zaplatil DJsko-producentský kurz na Ibize. Já jsem si mezi tou dobu jako dohledal, že je to takový jako, řekl bych, hudební až jakoby tábor.
1: Je to hodně zajímavá věc, je to koncepce vlastně hudební školy z Londýna, která se jmenuje Point Blank Music School. Ona má několik poboček, jedna z těch poboček je na Ibize a proč zrovna nejet studovat DJ na Ibize?
0: Zkus to v rychlosti popsat, jak to fungovalo.
1: A prostě ten, kdo se přihlásí, kdo si zaplatí ten 14-denní kurz, tak potom na svoje náklady samozřejmě odletí na Ibizu, zaplatí si hotel a potká se s ostatními šílenci z celého světa, takže v naší skupině tam byla třeba kamarádka z Indie, kamarád z Nového Zélandu, jo? Z Kanady, z Brazílie.
0: Prostě,
1: takže to bylo prostě bezvadný, jako těch kultur.
2: Ale jak to tam jako třeba probíhá? Ty si zaplatíš kurz, tam máš jako, že asi nějaké lekce, hodiny, nebo celý ten den, jako jak to máš naplánované?
1: Jsi rozřazený hned první den, tě zkušený DJ, který se hraje od rána do večera na Ibize, tak si tě rozřadí podle tvých dovedností.
0: Jak to měří ty dovednosti?
1: On tě nechá namixovat.
2: Jo, takže on tě před to postaví a podle toho uvidí.
1: On se dívá, jako co s tím děláš, neděláš a podle toho se ti potom pozbytek toho kurzu věnuje. A ta celá skupina je rozdělena prakticky do dvou základních skupin. Jedna odpoledne, jedna dopoledne. Dopolední je DJing, dopolední je DJing, odpolední produkce a pak se to prohazuje.
2: Jo, jo, jo. Takže oni vás i produkci učili, jo?
0: Produkci, jo.
2: A jako Ableton nebo v něčem jiném?
1: Byl to Ableton. Byl to Andreas Brettl, hodně známý producent, který spolupracuje i s rockovýma kapelama, takže to nebylo jenom jakoby elektronická hudba jako taková, ale i základy vlastně produkce.
2: Širší rozsah.
1: Bylo to hodně zajímavý, protože ten chlap, na co šáhl, to prostě to mu povedlo.
2: A naučil ses něco z produkce?
1: Ale já jsem se to naučil, už jsem zapomněl.
3: A mě by ještě zajímalo, jak to vychází finančně?
1: A vychází to, tuším, nějakých 1300 liber na těch 14 dní, takže není to jako úplně...
0: Není to úplně hrozné.
1: Není to tak hrozné.
0: Není tak hrozné.
1: Na to, co tam je za lidi, protože tam jsou fakt jako super DJové, kteří jsou vyhraný, prostě ty můžou hrát s zavázanýma očima. A jako míchají úplně všechno. Dávali jsme jim svoje tracky, oni nikdy v životě neslyšeli, protože třeba ten náš DJ je spíš takový tech house-ovej, teď se tam hraje takový jako hodně houpavých věcí, takže když já jsem mu tam dával techno tracky, tak album úplně v pohodě a to mixoval a neměl s tím sebe menší problém.
0: Ok, jak to teda probíhalo? Týden nebo dva týdny jsi byl?
1: Dva týdny,
0: ok. Co bylo na konci? Byli se na nějaký, jako hráli se třeba v klubech?
1: Oni tě hodí prakticky asi po druhém dni, jdeš na první showcase.
0: Jo, jo.
1: Takže my jsme chodili po Ibize, byli jsme v Hard Rock hotelu na rooftopu, byli jsme v Dunes, byli jsme v Itace, v San Antonio, takže jako měli jsme, teď je třeba Destino, O Beach a myslím, že hrajou Juša je nahoře na hotelu rooftop, takže jako dostanou tě jako na pěkný místa. No.
0: Jo, jo.
2: A ještě taková zajímavá otázka, pomohlo ti to nějak, jako když jsi se vrátil třeba zpátky tady a určitě tohle to třeba využiješ jako nějak, jak se jako prodat, že jo, protože sociální sítě, marketing, všechno. My jsme se o tom bavili, že?
1: Hele, takže chtěl jsem. Tak jsem moc chtěl, ale ne.
2: Všichni na to
1: sferou tady, že jo. Využiješ ty znalosti, to jak na to šáhnout, jak se na to dívat, jak třeba přistupovat k track selection a podobně, protože to si myslím, že o DJingu je track selection, to, že jsou tady ty knoflíky a tohle, tak to prakticky jako s tím umí hejbat každej, ale potom si myslím, že je to o tom uchu a o tom přístupu jako a o té náladě, jo, a taky když nemám náladu, tak nejsem schopný si vybrat track a nejsem schopný dát se dohromady, jo, takže je to jako těch proměnných je strašně moc.
3: Já nevím, jestli jsi to už na začátku říkal, ale kde třeba teďka tak nejčastěji hráváš, nebo na jako svoje místo, jestli máš... Nějaký klubík. Já teďka nevím, jestli jsi to právě říkal, jestli jsme se tě
1: nepočtěl. Ne.
2: Ne, dohraje tady set, ale do Katovic na letadlo a letí tam.
1: Letos si dávám pauzu, mám dovolenou. Ne, tak my máme 303 kolektiv s Larsem Beckettem a Anceou.
3: Jo, ty jsi taky v tom kolektivu.
1: Takže jsme my tři a hrajeme tam, kde se zadaří. Víceméně je to po Praze.
0: Kde přesně po Praze?
1: Tak nejčastěji Bílský samozřejmě.
0: Bílská.
3: A nebo tam i Altenburg nehrali?
1: Altenburg jsme dělali.
2: Vy jste měli
1: akci,
2: i toho Alberta Tola, ne? Nebo
1: my
2: někoho?
1: Jsme měli Alberta Tola na Altenburgu.
2: Můžeme pak probrat ještě.
1: Jo, to byla zajímavá akce. A Cross Club, tam se hraje vlastně úterky, jsou teď vlastně techno, Anička teď byla, myslím, v úterý.
0: Aha.
1: Takže,
0: a chodí tak jako v Praze do Crossu lidí v úterý?
1: Chodí,
0: jo.
1: Je to teda s podívem.
3: Praha jiný svět? Ale...
0: Praha jiný svět, je to tak. To.
1: Chodí. A teď, i když je léto, tak samozřejmě míň, ale já jsem byl překvapený, že třeba přes ten školní rok, když jsou tam najetí ty studenti a ještě turisti k tomu, tak tam ten kros je narvaný. Prosím,
0: jo. Je to tak. A on je strašně pěkný. Tak je,
3: no, a když tam teda hráváte, tak na té...
1: Anička Fuchs, že jo?
0: Anička Fuchs.
1: A se dostává, díky té produkci se dostává čím dál tím víc, takže Lars taky už začal s produkcí a já jsem ten po školách.
2: A ty jsi to zapomněl.
1: Takže já jdu teď k Aničce na refresh od září na produkci a taky je potřeba něco vydat, protože ty kluby jdou nejenom, ne právě jenom po DJích, ale pokud je ten DJing spojený s produkcí, tak ten člověk má úplně jiný možnosti.
0: Ok, to je možná dobrý závěr tady toho vstupu. To je možná tady Ondro a Neumí pro tebe. Chce to produkci?
2: Hele, já třeba
3: já
2: úplně...
3: Já nemám
0: čas. Nikol nemá čas, Ondra tež ne. Ondra dělá řidičák, víš, ne?
2: Ale jakože ohledně třeba té produkce, já na to mám trošku jiný názor, že tady v Česku jakoby se hodně jde to, že automaticky, když tam má někdo někde napsané nebo považuje se za producenta, tak jakože si myslí, nebo i ti promotéři ho jako bukujou, ale já si nemyslím, že to tak je, protože třeba ve světě spoustu DJů, kteří třeba nejsou producenti.
3: Třeba Maroon.
2: A jsou třeba Maroon nebo Nastia, že jo. A prostě hrajou jakože božský, to tady třeba, tady třeba polovina tady těch producentů, co jako hrajou, tak je úplně strčí do kapsy, jako je spláknou do záchoda.
0: To tak asi je, jako...
2: A další věc je ještě produkce a produkce, jo. Ty musíš jako, ne, že když se naučíš v Abletonu něco udělat a za 3 měsíce to vydáš, jako nazýváš se producentem.
0: Jasné.
2: To je něco jako, když vylezeš DJ školu a nazýváš se DJem, že?
0: Jo, to o tom byl něco ví.
1: Já jsem to zkoušel a Ondra má sakra pravdu.
0: Ok, hele, Vile, dost bylo smyčky a jdeme dál.
3: Jdeme dál, ano.
0: Will Coleman, tady na Freshi.

0: Ladíte Fresh za mixem Will Coleman, továrníkův syn?
1: Vnuk?
0: Je to vnuk? Sorry, vnuk. Je to tak. Je to tak.
2: Smyčka nastavená a my můžeme pokračovat v dotazování.
0: Přesně tak.
1: Přátel, tam není smyčka celou dobu?
0: Ne.
2: To se ptáš ty?
0: Já bych to nazval Ibiza Loop.
2: Ibiza Loop.
0: Přátel, pokud tady jste na lidi Fresh, tak věřte tomu, že za mixem DJ Will Coleman.
1: Aká továrníkův vnuk.
0: Ano, továrníkův vnuk.
3: Hudebníků.
0: Z Přerova toho času.
3: Tak,
1: Léta páně 1747.
2: Můžu mít otázku
0: rovnou? No počkej, ještě pojďme dokončit to, co jsme začali.
2: Dobře.
0: A to byl, a drž to.
2: Držím to, ale
0: nemyslím moč. Kolektiv 303, říkám to dobře?
1: Jo, říká
3: ano,
1: to dobře,
3: 303,
1: že? 303, zajímá nás, co je 303.
0: A co to vlastně je za skupiní?
1: Co děláte, kdo jste, jasné, nějak nám to popiš, v čem seš, co děláš.
3: Já jsem tam jako poradce, jsem nejstarší a říká, Anička mi říká tata.
0: Tata.
1: Jako finanční poradce, jo?
0: A kolik vás je?
3: Jsme tři, no.
0: Tři?
2: Proto 303? Jako 303.
0: A potom, tak jedna je trojka, pak, ok, dobré, jdeme.
3: No, já jsem tam prostřed.
0: Jo, aha.
2: Tři čísla, kapeš. 303 a 303.
1: Jseš ten spojovák.
3: Já jsem ten spojovák.
0: Will Fasnul nulu.
3: Ano, a taky mi říkají boomer, ale to ještě nejsem, ale jako vypadám tak možná.
0: Aha.
3: Je to směs hudebních žánrů, musím říct, protože každý z nás hrajeme trochu něco jiného, techno, ale trošku jako něco jiného.
0: Mm-hmm.
3: Mně se líbí víc takový klasický groovy, možná ne úplně hypnotik, Anička má zase třeba hypnotik víc, Lars má zase úplně jiný styl, takže my když třeba vyplňujeme večer, tak ono si to krásně jako sedne a ještě když do toho někoho pozveme, tak to má takový jako pěkný průběh,
1: ale
3: jak není furt to samý.
1: A jak jste se dali takhle dohromady, nebo co vás to napadlo?
3: Ale to vymysleli holky a kluci v Praze.
1: Praze?
3: A přizvali tam Moraváka.
0: Takže z Prahy?
1: Že nevěděli, co dělají.
3: myslím, že jako ten tým by měl být různorodý.
0: Okay, ale nějak to vzniklo, jako, že jste se někde potkali, nebo jste si napsali?
3: My jsme dělali spolu nějaký akcičky a vlastně jsme se potkávali v Rumu u Aničky, u Anceji a tak to nějak vzniklo. Hele, pojďme to dát dohromady, protože to vypadá, jako, že by to mohlo být právě tak ty týmy se dneska skládají podle nějakých pravidel, jako by to bylo barevný, že
0: jo, by nástěnka, pokladník.
3: Jako nikdo nechce trénovat fotbalovou jedenáctku, když má ten hráč na zádech Messi, jo, to by si nikdo neuřídil.
0: Ale mně se líbí, že se tři, víš, že to není jako přepálené, jakože.
1: Jakože třeba osm.
3: Já znám jednu takovou skupinu a OM.
2: A OM.
1: Ti už si chodí prodávky, vole, každý měsíc.
3: Takže my krásně, jako když k sobě někoho přizveme, tak vyplníme ten večer a nemusí se ten produkční jako o nic starat.
2: Back to back, my to řešíme back to back.
3: A back to back taky děláme. Jako, no,
1: a nebo se vždycky někdo urazí a nehraje.
0: Se půl roku je doma.
2: Tak já se dneska to ráda zahraju.
1: Tam vole tři dny taháš do sklepa kilový věci a pak si nezahraješ.
2: Mě by ještě zajímalo, jaká je vaše vize té 303, kam se chcete dostat? Nebo jakoby,
1: do 304.
2: Kam směřujete?
3: Jako 404, že by byla, jo, tak je.
2: 3 na 403.
3: Já jsem psal Aničce, co jim tam mám, když se budu ptát, co jim tam mám říct, jo, tak napíšim, že jsme letos na dovolený.
0: Aha,
3: protože,
1: tak to je nás víc, teda.
2: Takže to je ta vize být na dovolená?
3: Ne. Spřádáme plány samozřejmě na další sezonu, chystáme i vlastní projekty, my máme vlastně za sebou ten Altenburg.
1: K tomu se dostanem.
0: No to bylo ono.
1: To bylo ono.
3: Samozřejmě my ve firmách říkáme, že lesson learned, tak to tak bylo i u nás, takže z chyb se člověk učí a to nebyla asi úplně chyba, ale takže chystáme akcičky.
2: A jenom, jenom na Česko se orientujete nebo i mimo?
3: My jsme dokonce byli v Polsku hrát, v Krakově, spolu. jako 303. Mm-hmm. Já jsem měl možnost sám za sebe zase s jinou partičkou hrát v Berlíně. Jsou to dva měsíce zpátky asi, což byl taky hodně silný zážitek.
0: Mm-hmm. A kde to bylo? V jakém klubu?
3: To je klub, ne klub. Jako
1: já jsem to viděl, to bylo někde v kuchyni.
3: To je kuchyně.
0: Aha, takže
2: takže
3: to můžeme rozebrat. To je prostě strašně zajímavý koncept.
1: No. A za co se tam baví?
3: Unity Code Techno se to jmenuje. Aha. A jsou to fakt jako borci, který jedou hodně freestyleově, strašně moc umělců kolem nich a prostě takových hodně zajímavých lidí.
1: Mm-hmm. No ale k tomu Altenburgu, a tak vy jste teda založili kolektiv?
3: My jsme založili kolektiv.
1: A pak jste jako celkem brzo udělali tu akcičku, že?
3: My jsme ji udělali brzo, ano, Udělali jsme ji v době, kdy jako bylo i víc akcí po té Praze.
1: A tak to tam je pořád, ale
3: no jo, ale byly tam jako jiný akce, které byly, si myslím, prostřelený víc. I my jsme tomu dali obrovskou energii teda, ale obrovskou.
0: Jo, kolik jste měli lidí? Cože?
3: K tomu se dostane.
2: Já jsem rozuměla 7.
3: My jsme dokonce rozdávali, někoho, že jo? Rozdávali letáčky na letišti. Když
0: ne, kámo, tak to je promo.
3: Vstupní hale.
0: Jo, jo.
1: Ale to bylo, to jako dřív, že jsi hrál v klubu, si dostal letáčky a ti to rozdát.
0: Já jsem čekal,
1: to pamatuju.
2: Já taky, já jsem to dělala kdysi pro Tamagiku.
0: Hele, chybí mi tam, že CDčka jste rozdávali.
3: No, přiletěl italský hřebec Alberto Tolo, bezvadný kluk, tak já jsem ho dostal na starosti, takže jsem ho protáhl, koupil jsem mu smažák a takový věc jako...
1: No, výborně.
3: Italové rádi.
1: Jo. Zlomil si před ním špagety. A...
3: Ale potom hrál jak bůh. Jako, jo.
0: Jo.
1: No a co ta akce samotná? Jak to jako
3: no,
1: vypadalo?
3: Tak, to bylo rozdělené na dvě části. Jedna byla taková houseová, ta byla venku a dřív i v lodi. No a potom se to zvrhlo do techna. Hele, jestli jsme měli 50 lidí.
1: A jako to nejde, ale tak celkově... Jako
3: no
1: že...
3: prostě nedopadlo to tak, jak jsme chtěli. Jasné. Jednak nám nevyšlo počasí na ten venek, jednak tam byly ještě ty akce, ale na to, kolik jsme tomu dali energie, kolik se tomu jako věnovalo, protože jsme měli videokonference jako předtím každý týden, slaďovačky, jo. Prostě není to jako jen prostě...
1: No ale jakože to jste, vlastně vy jste si bukli klub a tam jste si to udělali.
0: Jo, takhle, jo.
1: A dělali jste tam třeba nějaké věci, které tam třeba jako nejsou v tom klubu, nějaké, já vím, arty, výzdoby, okolo, jako nějaká práce navíc, jako víš, jako takhle, no.
3: Jo, měli jsme, jako ne arty, ale měli jsme tam výzdobu, měli jsme prostě svoje věci, jako nepřišli jsme na syrovou do klubu. Jo. A prostě
1: jak si právě říkal, že jste tam tím strávili hromadu času,
3: ale,
1: víš,
3: ale
1: tak ono většinou.
3: Ale jako to i nějaký jako prachy jako do aranžma a podobně. Takže jako je to samozřejmě zkušenost, prošli jsme si tím, s tím si asi musí projít každý.
2: Taky jsme si tím prošli. Taky, že Ondro, myslím, tak na sebe smějem.
3: Já musím,
0: a kdo si tím neprošel? Ano,
2: Martina, vlastně.
0: Hele, tak Vile, okej.
1: Okay, to je potom jako super, když se probereš, vole, a díváš se, jakože kolik mi dá ještě půjčku.
0: Ať to úplně neprokecáme, protože ta smyčka už je fakt dlouhá.
3: Jo.
0: Takže,
1: už hodinu a půl, no.
0: OK, pojďme dál, přátelé, welcome man tady u nás na Freshi.
3: Díky. Break room.

0: Tak přátelé, za mixem DJ Will Coleman, ale my tady dneska máme i hlavní pořadatelku Lady Droll. Ahoj, čau.
1: Jasně, ahoj.
0: Ahoj. Hele, my jsme si jako teďkom v rychlosti projeli, kdo neví, tak Lady Droll je hlavní takový drummesový svátek, jako možná v Evropě už dneska, je to tak?
1: Je to tak.
0: Okay. No a ty jsi byla?
1: Já jsem byla teda ne to pořádat, ale byla jsem tam prdel. Se bavit a pracovat.
0: Jak je to bylo?
1: Bylo to super, byl to můj první lir a teda musím říct, že třeba s beatsema se to absolutně nedá srovnat.
0: Jak to myslíš? Jako?
1: No, tak je to fakt jako čistě drum and bass, ale jako pecka. Fakt to mají dobře zmaknuté.
0: Jak nedá se si ostravit, jsi bacha, jak nedá srovnat, jakože kvalitou nebo čím, jako, co je to nesrovnání?
1: Tak víš co, tady když se ti nelíbí drumy, tak jdeš na techno, jo. Když se ti nelíbí house, tak jdeš, já nevím, třeba na nějaké hard techno, jo? Aha, aha. Ale tam fakt čistě máš všechny stage, bylo jich tam myslím 5 nebo 6, teďkom úplně nevím z hlavy, protože fakt chodí z jedné na druhou, na každé máš taky jiný styl sice drum and bassu,
0: ale
1: prostě je to pořád drum and bass, takže když chceš vypnout, tak vlastně nemáš kde, protože...
0: Jo. A když jsi tam byl technostan přece, ne? Už tam není?
1: Nebyl tam technostan.
0: Fakt ne? Aha, okej. Okay. No tak dobrý, nějaké peprné zážitky, prosím tě, na to se tady Ondra diví, jak se třepe.
1: Hele, peprné zážitky nevím, jestli můžu do éteru každopádně, ale musím říct, že jsem si tam místy připadala jak tady ve fabriku, protože tam bylo tolik ostraváků,
0: fakt?
1: Že... A dokonce closing set měli na starosti Fantek se sifonem.
0: Jo, aha.
1: Nebo s Noumanem.
0: Okay. Jo.
1: Takže jako tam opravdu bylo, jak kdyby si přišel do fabriku, protože tam všichni ostraváci na ten closing set, bylo to teda na Garden Stage,
0: aha.
1: A tam teda se všichni nakonec sešli a pozdravili jsme se a bylo to super, no.
0: Okay.
1: Možka dělo.
0: Okay, dobrý, tak jo. No tak takový jako tajný tip, jako příště možná, co, Ondro, ne?
2: Lady Droll.
0: Okay. Ale počkej, ne, vy jste vždycky jezdili do toho Německa, nebo kde to bylo?
2: Na Stone.
0: Ne, lodi jste byli.
2: No, na Stone,
0: Stone. Jedete
2: Stone,
0: zase?
2: Stone Techno, no za rok.
0: To už bylo?
2: To už bylo.
0: A kdy jste byli?
2: No loni.
0: A teď to bude?
2: Letos jsme nebyli.
0: Jo, na to se ptám, nebyli.
2: Jo, ne, letos ne.
0: Ok, škoda.
2: Loni jsme byli, jo,
0: škoda. Už to bylo?
2: Už to bylo.
0: To
2: je vlastně mezi beatsama a chorsama.
0: Aha, ok, tak musíš příště, no, tak vychytat. No. Ok, hele, díky za rychlý report a za pultem stále Will Coleman.

0: Že jsme se tady trošku zakecali.
1: Několikrát?
0: Jo, jo. Probrali jsme, víte co, najděte to sami.
2: možná to radši nehledejte.
0: Jo, ne, Dubina Fest, jasná volba.
1: Ano, hlavně pro Martina.
0: Jo, jo.
1: Neříkal jsi, že chceš jít radši na ten morning...
2: do pekárny.
1: Morning set do pecky, ano.
0: Ano, probrali jsme tady jako zákulisně. Přátelé, vy jste si doufám užili vynikající set tady Vile, ahoj.
3: Dobrý večer.
0: Hele, mělo to, za mě to milo grády, za vás?
1: Ano, bylo to houpavé.
2: Jasné, jo? Paráda. A co ty?
3: Prej to byla jedna velká smyčka.
0: Jo, bylo to ano.
1: Tak pro některé lidi určitě.
0: Hele, byl to velký Ibizalub. Jo. Hele,
2: je vidět, že tě tam něco naučili.
0: Vile, rychlovka, co tě čeká v nejbližších dnech, týdnech, něco? Hraní a tak?
3: Co mě čeká a neby ne? Mě prakticky vůbec nic kromě mojí civilní práce nečeká.
0: Ok.
3: Ale ne, čeká mě to v září teda nastupuju do školy znovu.
0: Jako učíš, jako jo?
3: Já taky učím.
0: Taky učíš, to jsme asi vůbec neprobrali.
1: On to zmiňoval, já jsem si to zapamatovala.
3: Aničce do školy. Na tu produkci teda.
0: Jo, vlastně, jo.
2: Jo, to jsme se bavili.
0: Už jsem doma. Hele, tak,
1: oživit produkci, ne? Se to
3: oživit produkci. Tak,
0: oživit, ano, jo. Hele, přeju ti, ať to oživení vyjde, ať to zaklapne a ať se to promítne dál do tvé slibné DJské kariéry. Díky moc, že jsi přijel z Přerova.
3: Díky moc, děkuju za pozvání.
2: Díky.
0: OK.
3: Za možnost.
0: Takže to byl díky moc a tady přátelé na Freshi nevypínejte tuhle vlnu, páč Drumcode Live Adam Bayer 835, to je to číslo, to je to pokračování jeho, je to obrovské číslo, takže užijte si to. A
2: já bych tam dal třeba 303 příště.
0: Jo. Ale mějte fajn prázdniny, jsme v půlce, takže
1: a za 14 dní se slyšíme.
0: Přesně tak, mějte se fajn.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Čau.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Hello.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, proto

0: ještě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská, první třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: King size bed, biele víno, 4 čerešně, na to babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází, a poslední, co tu zůstává.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: anarchie.
1: Když je dozvuk, mý auto

jsem tam, kde ses nepodíval. S otevřenýma očima, ta tě nemusí zajímat. Zajímá mě jen rodina, bude, až to dokončíme.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkydek.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: My už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: a v celém Česku.
1: Raz, raz, dva.